0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kterého jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dny od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

Právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou Bednou od whisky. A že by to v těch zborech byly nezmařím?

tak všechny bedny pod whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven. A chlast

Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky 3. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona, Texas.

0: Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.
1: Když sever válčí s jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny teď rostou bodláky a u silnice v stínu vidíš z jihu vojáky, jak fákaj se tam skvěl.

čas ten dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak pravizli jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

0: do mých dlaní v té pláni zelení.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
2: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
1: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormová.
2: Ta tvoje.
1: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katyn... Promiňte, Blaničko, já mám se Katinka.
3: Katinka.
2: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí. Nežaj mi našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří.
5: To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to. Je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku.
6: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím. A sice odcházím za Ludovou.
5: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: Ne, Ludva, no.
5: Cože, moment, promiň. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
5: ty mě chceš vyprovokovat?
2: Ne, vůbec tě
5: moment, buchty, ty si přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno. Podívejte se, jsou strašně výborní.
6: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte.
6: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
5: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
6: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
5: Kačko,
2: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tehdy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Jde to dolů a je to hned změna okamžitě v prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři.

0: ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády. Vybrala si Pavla Trávnička. Mimochodem, můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku? A nebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného? To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900. Je to SMS-kové číslo 90 011 04. Posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
1: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, Vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, Gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
1: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
1: Poprosím stišit rádio. Dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
3: Už po něm.
1: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
3: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
4: Něco budu. S nějakou Amálí se dělím.
1: Dneska je Milana.
3: Ne, to já si myslím, ale nějaký den zpátky.
4: V červenci, no.
3: Příště, a takže jako...
1: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
3: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
1: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo? Dobrý den po telefonu.
5: Tady Roman Mysovec, Vysoký Patriku, já i zdravím paní hostů.
1: Ano.
4: Paní Švormovou, ano.
5: A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
1: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, Vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
6: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno, a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je v mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
1: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
4: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
1: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba
4: taky,
1: ještě.
4: Ano.
1: Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice, a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
4: To svekra. No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli no. jako povolání téměř. Vdova po brchním Radovi.
1: Ano, no, tak, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Tráničkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové, nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka, nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychle. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
7: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
1: No jo.
7: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
1: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
7: Antonie Střerová.
1: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
7: Ježišmarja, to jsem druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
1: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
7: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
1: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
7: Do Berouna.
1: Libuško?
4: Ano, potvrzuju.
1: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
7: Ano, ne, nebolelo.
1: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
7: No, jestli můžu, tak na děnku.
1: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
4: Naslyšenou Toničko.
1: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel ano. Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, a kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně
4: boj. The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to The Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: když někde
1: pobavit?
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím někdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

Ahoj, pár tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šík najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: No, Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
1: Dobře, děkujem. Píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: ano.
4: den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko. Dáme. Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina, ze Žadce zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brněz Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
1: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. A už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
7: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
8: Dolar.
7: Já myslím to rčení. Rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
8: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
8: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko! Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
8: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
4: Ano.
8: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
4: No, ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
9: Co?
4: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
9: No byl open.
4: Byl open.
9: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
4: Ano, byl vlastně open, by se
8: dalo. Zeptám se jinak.
4: Ano.
8: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: Takhle chce jako...
9: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
4: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
9: Kde? Tady...
4: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
9: A kde vyrábíme lodě?
8: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
4: zvládá,
9: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštila, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
10: desku?
1: No,
10: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
10: No, bohužel jsem byla donucena někdy. My jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem tý Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje, a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo, když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
10: Může.
1: To je varianta B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla. A SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna? Jako z Prahy do Brna jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, vnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty štverky na paměť.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: No,
2: to
1: vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude zubařkou nebo právničkou, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: Herců je dost. A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte
1: děkujem.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Láďo, tak
8: vy zdravé.
7: Vy zdravé.
8: To jste tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dubbingu takový film, ne že by se v dubbingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam co přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo, 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on pích, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. A bylo to jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píkne, říkám, Ježiši, ty jsi propíchl košilku, já si můžu píchnout, to jsem stuhnul a už to zašlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní já se nepomínám, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá, teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo, a ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli, a my jsme říkali, čeho? No, Ježiš Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu. Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se šli takhle už smál, protože to bylo divné, a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu. Já to slyším znovu.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme,
1: ano,
3: doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to, a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc, to je ještě s výhrou, pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické, a zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes, a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Senioři by kvůli vedrům měli pobývat ve stínu, upozorňují na to lékaři. Dukovanská elektrárna schání lidi do technických profesí. Fotbalová reprezentace neudržela na mistrovství světa vedení a remizovala s Jihoafrickou republikou. Dnešek čekejte slunečný s tropickými teplotami až 32 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobré páteční ráno přeje Karel Pěška. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů. Podle lékařů si na vedra mají dát pozor hlavně starší lidé. Měli by pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorách, radí místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
3: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodnění a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
1: Nové pracovníky schání jaderná elektrárna Dukovany, poptává především technické profese a řemeslníky. Na trhu práce je jich dlouhodobý nedostatek. V současnosti v elektrárně pracuje zhruba 3000 lidí.
4: Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
5: Z řadového technika se Petr Berka za 6 let vypracoval na vedoucí pozici. Právě lidi z technických profesí přitom jaderná elektrárna potřebuje nejvíc, pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
6: Poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
5: Aktuálně už na stejné pozice začíná schánit lidi i připravovaná jaderná elektrárna Dukovany 2. Nabírat bude minimálně 100 zaměstnanců. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X, nikdo další zraněný nebyl. Podle policistů už v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí, okolnosti budou vyšetřovat. Rusko a Ukrajina si předali další těla zemřelých. Moskva včera podle ukrajinských úřadů odevzdala více než 500 těl. Většina z nich patří padlým ukrajinským vojákům. Informaci potvrdil také ruský poslanec Šamsajl Saraljev, podle kterého naopak Rusko převzalo od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. Poslední výměnu zemřelých obě země uskutečnili 15. května.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení se je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek, soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek k hernímu projevu řekl.
7: Spousta mužů si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
1: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které zdolalo Jižní Koreu 1-0. V další skupině Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
2: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je teď 14 stupňů, v Telči nebo Humpolci 17. Dnes nás čeká skoro jasno nebo jasno, v průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: tuto chvíli je na silnicích Vysočiny klid, ani D1 nehlásí komplikace. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pátá hodina, pátá minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Je tady pátek, 19. červen, ve Olšum blahopřejeme k dnešnímu svátku. Prší li na svatého Gerváze a Protáze, po 40 dní se deštivé počasí ukáže, to praví dnešní pranostika. O dešti v předpovědi počasí nemáme ani zmínku, čeká nás nádherný letní den, i když léto oficiálně začne v neděli v 10.24 dopoledne. Tak si užijte páteční jarní ráno.

0: období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
3: A už se nevracej.
4: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
4: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: byla ABBA v 5.18.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. V tuto chvíli máte 12 stupňů v Jihlavě, 13 stupňů je v Bystřici nad Pernštejnem, 14 stupňů hlásí Třebíč, 15 Havlíčkův Brod, 16 Dukovany, Telč 17, 18 stupňů máte v Náměšti nad Oslavou a v Nedvězí, 19 stupňů Celzia máme po ránu na Svratouchu. Dnes čekáme skoro jasno nebo jasno, v průběhu dnes se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty se dostává

0: Jenom na 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jak dlouho trvá, než se vyrobí klavír, za kolik se ho můžeme koupit a proč má značka Petrov v oblibě dřevo z Vysočiny? O tom si dnes po 11. hodině budu povídat se Zuzanou Ceralovou Petrovou.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: To byl Pokáč v lese v 5.22. Máme pátek 19. června a děti ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě dnes odejdou domů s vysvědčením. Ano, o týden dříve, tak se za nimi po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s Terezou Pešoutovou vypravíme. Je před námi víkend, v Humpolci proběhne tradiční Bernard Fest, v rámci něj vystoupí Lucie Olympik, Tři sestry nebo třeba Dimitri. V Telči tam taky bude festival, ten se jmenuje Festival v Telči 2026. Na něm taky budou Dimitri i Olympik, ale i skupiny Vohnout, Vesna, I'm the Smile, přijedou i Rybičky 48 nebo Richard Miller. Tak věřím, že ten nadcházející tropický víkend bude stát za to. Nepřehánějte to, opatrujte se, pijte hodně vody a všechno zvládneme. Tak hezké ráno!

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou. Nafta oproti včerejšku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu řidiči natankují nejvýše za 40 korun a 52 haléřů, to je o 32 haléřů méně než včera. Opatření ministerstva financí proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. První původní skladbu, která rozezní svatovícké varhany, bude Fantazie na chorál Svatý Václave, skladatele Iva Bartoše. Vybrali lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Hlasování skončilo o půlnoci ze středy na čtvrtek. Skladbu na nový nástroj už dnes před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí. Podle tamní vlády počet potvrzených případů vzrostl na téměř 900. Za posledních 24 hodin přibylo 21 případů a 6 úmrtí. Úmrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů střelil Michal Sadílek. Tenistka Karolína Muchová dohrála na travnatém turnaji v Berlíně v osmifinále. S Američankou Kýsovou prohrála 4-6 a 5-7. Dařilo se Lindě Noskové, která prošla do čtvrtfinále. Mezi 8 nejlepších v Nottinghamu postoupili Karolína Plíšková a Marie Bousková. V Jihlavě je teď 12 stupňů, v Přibyslavi 14, Náměšť nad Oslavou hlásí 18. Dnes nás čeká skoro jasno nebo jasno, v průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je zatím na silnicích Vysočiny klidný a také bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme 2 minuty po půl šesté, je tady pátek 19. červen. Jste na Českém rozhlasu Vysočina. U mikrofonu Robin Šalamon. Přeji vám všem pohodové vstupy.

0: To byl Mekyš Birka v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Alena Pavlovská má velmi pozitivní vztah k jídlu. Sama říká, že nejlepší sport je kafe a dort. Jože Kulář se jí zeptal i na to, jestli se ráda pochutná třeba na masu.
1: Já mám velice ráda maso a teď, když jsme ve Vídni, tak musím zmínit restauraci Plachuta, která je vyhlášena tím, že má úžasný hovězí maso. A tam vždycky, když jsem tady, tak si tam dávám táfelšpic. I když mám taky takovou jednu ponurou vzpomínku na Plachutu, že jsem tam měla mít schůzku s jedním velmi známým a nadějným pro mě sponzorem, který chtěl investovat do mého filmu. A já bych na něj zapůsobila, tak jsem si koupila ve Vídni na Kertštráse v butiku takový drahý svetr. No a vzala jsem si ho, ten svetr, k tomu Plachutovi. No a najednou, když už tam začali podávat to maso v té polévce, tak mě něco strašně kouslo do ňadra. A já jsem s hruzou zjistila, že to je pavouk. A teď to ňadro mě oteklo, to místo bylo úplně rudý, oteklý. Teď já jsem začala panikařit, protože jsem si říkala, to bude pavouk z toho svetru, ten svetr, ten je od někaď určitě z východu, to vyrábí všecko v Číně, teď to cestovalo té lodi, tam je ten exotický hmyz. No, skončila jsem na pohotovosti, kde mi dali injekci, aby ta alergie se nezvyšovala. No a ze sponzoringu nebylo nic.
0: To je smutné, každopádně i tak všechno zdravotně dobře dopadlo a to je hlavní. Dnešním hostem Dobrého dopoledne bude Zuzana Ceralová-Petrofová. Jak její příjmení napovídá, řeč bude o nejznámějším českém výrobce klavírů a pian. Povídat s ní si po 11. hodině. Tady na Českém rozhlasu Vysočina bude Jože Kulář. Podíváme se na hodiny, je 5.41, kalendář hlásí 19. červen. Leoš slaví svátek.

0: Kam letos pojedou makovičky na prázdniny? To vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina řeknou už za chvíli.
1: Počasí.
0: 5.44, dnes v pátek 19. června čekáme na Vysočině skoro jasno nebo jasno, v průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno, teploty se dostanou na 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: oči.
1: Dobré ráno vám přejeme v 5.48. Tady je Český rozhlas Vysočina. Naše makovičky už se těší na prázdniny.
2: Makovičky.
3: K čemu jsou prázdniny?
4: Aby si děti užily chvilku zábavy bez školky a aby třeba, kdyby byl strašně unavený, jako někdy já, když mi mamka budí.
3: Kam pojedeš na prázdniny?
4: Mamka mi to nechce prozradit.
5: Na Slovensko.
6: Do Chorvatska a máme štěstí, protože nejedeme za anglickou paní, ale jedeme za slovenskou paní.
7: Chtěl by se mě do Anglie se tam kouknout.
8: My jedeme do Beskyd. Asi pojedeme na Vranov, ale ještě nevím.
3: Jsou potřeba prázdniny?
8: Já. Můžem si užít třeba bazén.
9: My pojedeme do Itálie a na Šumavu.
10: Já budu chodit pořád do školky, ale do jiný, protože tahle v létě nebude otevřená.
11: Protože moje rodiče chtějí pořád chodit do práce, aby měli spoustu peněz.
12: Já pojedu na chatu do Krasnodova.
2: Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jaderná elektrárna Dukovany má nižší věkový průměr zaměstnanců než Temelín. V Telči vznikne park s amfiteátrem. Čeští fotbalisté s Jihoafričany remizovali a zkomplikovali si boj o postup do play-off. Dnešek čekejte slunečný s tropickými teplotami až 32 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobré páteční ráno přeje Karel Pěška. Nedostatek řemeslníků a technických pracovníků v Česku eviduje jaderná elektrárna Dukovany. V současnosti poptává na pozice strojařů, svářečů nebo elektrikářů až desítky lidí. Prostřednictvím tréninkových programů nebo jaderné maturity oslovuje i studenty. V elektrárně pracuje zhruba 3000 lidí, uvádí její mluvčí Radek Doležal.
4: Ať zařízením je dukovanská jaderná elektrárna starší než ta temelínská, tak z hlediska věku pracovníků to tak není. Máme věkový průměr 41 let, kdežto v Temelíně je to 42,5.
2: Na místě bývalého zimního stadionu v Telči vznikne nový park. Důstojně tak nahradí plochu, která donedávna sloužila jako jedno z městských parkovišť. Podle starosty Telče Vladimíra Brtníka z ODS tam ale i nadále budou moci parkovat auta. Řekl to v našem včerejším pořadu, o čem se mluví.
5: Bude tam necelých 100 parkovacích míst, krásná zelená plocha s vodními prvky, dětské hřiště. Budeme tam mít malý amfiteátr. Může být vhodný právě pro školy, ale i pro spolky.
2: Bývalý prezident Václav Klaus dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl mezi lety 2003 až 2013. Předtím zastával posty premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. V současnosti vede vlastní institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle nich navíc nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži hrozí 3 až 15 let vězení. Při incidentu nedaleko Splitu se plachetnice potopila do 50-metrové hloubky. Na její palubě bylo celkem 8 Čechů.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Ve druhém zápasu skupiny mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si boj o postup do play-off. Národní tým má po dvou duelech jediný bod naději na účast ve vyřazovací části turnaje, tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Aztéckém stadionu můžou uspět.
6: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
2: V dalších zápasech vyhrála Kanada nad Katarem 6-0, Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a v české skupině Mexiko zdolalo Jižní Koreu 1-0.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 12 stupňů, v Přibyslavi 14, Náměš nad Oslavou hlásí 18. Dnes nás čeká skoro jasno nebo jasno, v průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči v Humpolci musí nadále počítat s uzavírkami, a to na Horním náměstí a v ulici 5. května. Důvodem je pořádání Bernardfestu. Objížďka je vyznačená okolními ulicemi Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Šestá hodina, pátá minuta, je před námi další krásný slunečný den. Teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu, poradíme po 6:45 v pátečním Dobrém ráno.
3: Dobré

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: 6 hodin 12 minut, přejeme vám všem pohodové ráno, jsme Český rozhlas Vysočina, je pátek, je 19. června, takže po 13. hodině nebude chybět naše poradna o zdraví a zdravém životním stylu s paní doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou a s Patrikem Rozehnalem. Oběma přeji hezké ráno a ptám se, jaké téma dnes budete rozebírat.
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221

0: Jak poznat, jestli je voda v přírodě bezpečná, jestli je vhodná ke koupání? Poradíme už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V 6.17 před Markem Ztraceným a písničkou Zastav mě nabízíme rychlou předpověď počasí. Dnes čekáme skoro jasno nebo jasno, v průběhu dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Teploty na Vysočině se dostanou na 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jak dlouho trvá, než se vyrobí klavír, za kolik se ho můžeme koupit a proč má značka Petrov v oblibě dřevo z Vysočiny? O tom si dnes po 11. hodině budu povídat se Zuzanou Ceralovou Petrofovou.

0: 6.21 dospíval Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina. Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost ale je na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů sinic je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do Česka přicházejí tropické teploty. Pro Vysočinu meteorologové předpovídají na dnešek 32 stupňů Celsia a na zítřek až 34 stupňů. Záchranáři doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývku hlavy a vyhýbat se v největším vedru těžším fyzickým aktivitám. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak poté, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v tomto zařízení. Zároveň zadal kontrolu ústavu se zaměřením na školení a návštěvy zahraničních účastníků. Ústav provádí výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Pod hasičský sbor spadá od loňského září. Největší odborový svaz v Česku Kovo odpoledne zvolí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou také volby místopředsedu a debata o prioritách svazu pro další období. Rusko a Ukrajina si předali další těla zemřelých. Moskva včera podle ukrajinských úřadů odevzdala více než 500 těl. Většina z nich patří padlým ukrajinským vojákům. Informaci potvrdil také ruský poslanec Šamsajl Saraliev, podle kterého naopak Rusko převzalo od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. Čeští fotbalisté na mistrovství světa získali první bod. V Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. V posledním zápasu skupiny mistrovství světa čeští fotbalisté nastoupí za týden proti domácím Mexičanům. V Třebíči je právě 14 stupňů, v Havlíčkově Brodě 15, Svratouh hlásí 19. Dnešek bude slunečný, očekávejte jasno. Během dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Na teploměru naměříme 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte u Větrného Jeníkova na 104. kilometru ve směru na Prahu. Pohybují se tam cestáři a provádějí údržbu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám krásné ráno. Na Vysočině prožíváme horké dny. Jak se v takovém počasí ochlazujete? Na to se budeme ptát v ulicích Jihlavy už za chvíli. Máme pátek 19. června roku 2026. Teď budou zpívat dva Petrové. Nejdříve Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, a po něm Petr Novák, písničku Povídej. Přejeme všem pohodové ráno.

0: 6.38 je pátek 19. června, na Vysočině dnes naměříme 29 až 32 stupňů Celsia. Jak se před horkem chráníte? Míříme do ulici Hlavy.
1: Být venku v přírodě, nejlépe třeba v lese.
2: Tak asi třeba jako písničky, nebo jako si nějak odpočinout v tím týdnu, nebýt jako moc přepracovaná. A třeba jako jít ven s kamarádama a prostě si pročistit hlavu.
3: Asi nějaké jako osvěžení, nějaké jako pití nebo tohle, pak jako takový jako bazén někdy jako taky.
4: Asi být vevnitř, chodit moc ven, nebo jako občas jo, ale pak když je už večer, protože už není taký vedro.
5: Během horkej dnu, já mám teda radši chladný počasí, takže asi strný pivo upřímně.
6: A stín. Zalíst si do stínu, já úplně léto nemusím. A asi samozřejmě chladnější nápoje. Venku na zahrádce s dcerou a nebo případně na nějakém koupališti.
7: Bohužel u maturit, takže jsem od rána do večera u maturit.
0: Každopádně je před námi víkend, tak si všichni odpočineme a myslím si, že mnoho z nás to počasí zažene právě k vodě. Ostatně aktuální předpověď nabídneme už za chvíli.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Za minutu a půl bude 6:45.
1: Počasí.
0: Meteorolog Mojmír Martin je připraven s předpovědí počasí. Přeji vám krásné páteční ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké to ráno na Vysočině máme a jak bude během dne?
2: Tak máme ho slunečné s teplotami od 13 do 19 stupňů. V průběhu dne stále čekáme slunce, tedy skoro jasno nebo jasno, jen přechodně se v poledních a odpoledních hodinách vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude až polojasno. 29 až 32 stupňů jsou ty nejvyšší dnešní odpolední teploty. Foukat bude slabý proměnlivý, přes den postupně mírný jihovýchodní vítr.
0: Budou víkendové teploty také atakovat 30?
2: Budou i překračovat. V sobotu se teploty zastaví na 31 až 34 stupni, noční teploty 20 až 17, v údolích až 15. Jinak nás čeká opět slunečné počasí, ale v průběhu dne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a na rozdíl ode dneška, odpoledne a večer se mohou objevit lokální bouřky a přeháníky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup. Foukat bude slabý, přes den mírný vítr jižních směrů, no a v přeháníkách a bouřkách může přechodně zesilovat. No a dá se říct, že podobné počasí můžeme čekat v neděli, možná, že těch bouřek bude o něco méně a teploty do 32 stupňů.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martin. Děkuji, přeju hezký pátek i celý víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte 31 československých důstojníků vybraných do sebevražedných misí. Měli zastavit první nápor nacistického Německa a počítalo se u nich s vysokou úmrtností. Dobře to věděli a ctili svou přísahu. Mnichovská zrada jim to znemožnila. Odhodlání ale nestratili a vydali se na cestu do neznáma.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kilogramů, čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Sedí James Bond v baru a přisedne si k němu krásná žena. On se na ní usmívá a ona se zeptá, jako co se děje. A on říká, no já mám speciální hodinky a ty mi říkají, že nemáte kalhotky. No, tak to vám asi nefungují, protože já kalhotky mám. Bond se podívá takhle na hodinky a říká, že by mi šli napřed.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Meteorologové varují před vedry, ohrožení jsou seniori a malé děti. Polná instaluje fotovoltaiku na školku. Čeští fotbalisté mají ve skupině mistrovství světa první bod, s Jihoafrickou republikou remizovali. Dnes bude svítit slunce a teploty překročí tropickou třicítku. Hezké páteční ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. O víkendu může být až 34 stupňů. Podle lékařů by si měli dát pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, nabádá předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hileová.
3: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci. To znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
1: Bezmála stovku solárních panelů nechá na střechu mateřské školy Varhánkova a volnočasového centra Tempo nainstalovat radnice v Polné. Dělníci je budou montovat o prázdninách. Panely mají přinést úsporu v platbách za energie, uvedl bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek.
4: Výpočet máme, že by to mělo ušetřit zhruba kolem 200 tisíc korun ročně na každý budově, což znamená i návratnost, bavíme se o návratnosti 5 let zhruba.
1: Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný a podle policistů už v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do Švýcarska prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballah. Ta tvrdí, že Írán odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté ve skupině světového šampionátu remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Jediný gól národního týmu vstřelil Michal Sadílek a po dvou odehraných zápasech tak mají Češi bod. V utkání debutoval na mistrovství světa 35-letý záložník Vladimír Darida, který se letos vrátil do reprezentace po 5 letech.
5: Samozřejmě, jako si každý kluk, jsem si to přál, jako všichni ostatní, a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
1: Ve třetím a zároveň posledním utkání ve skupině se Češi za týden představí proti domácímu Mexiku, které zdolalo Jižní Koreu 1-0. V další skupině Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
2: Počasí.
1: Třebíči je právě 14 stupňů, v Havlíčkově Brodě 15, Svratouh hlásí 19. Dnešek bude slunečný, očekávejte jasno, během dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Na teploměru naměříme 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Třebíči musíte počítat s uzavírkou provozu v ulici Pod zámkem. Koná se tam sportovní akce Gladiator Race Třebíč. Nehody teď nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 7 hodina 5. minuta, je tady poslední pracovní den tohoto týdne. Máme pátek 19. června. Jaderná elektrárna v Dukovanech poptává nové zaměstnance. Neschání ale jen jaderné inženýry. Poptávka je i po jiných profesích. Jakých, řekneme po čtvrt na 8.

0: Už příští víkend proběhne Úsopská muzikantská pouť. Ta je na programu ve dnech 26. až 28. června a na letošní Úsopské muzikantské pouti nebude chybět i tato dáma, zpěvačka Petra Janů. Určitě dojde i na písničku Už nejsem volná, tak si Petru Janů v Úsobí nenechte ujít.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
3: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
5: Viszontlátásra.
3: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
6: A už se nevracej.
7: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
3: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
7: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Přejeme dobré páteční ráno, máme 8:02. Za chvíli David Dale zaspívá písničku Počítám.
1: Počasí.
0: Vy dnes počítejte se slunečnou oblohou, na Vysočině čekáme jasno, během dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Odpoledne naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jak dlouho trvá, než se vyrobí klavír, za kolik se ho můžeme koupit a proč má značka Petrov v oblibě dřevo z Vysočiny? O tom si dnes po 11. hodině budu povídat se Zuzanou Ceralovou Petrovou. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: blízku.
1: 8 minut před půl osmou jste na Českém rozhlasu Vysočina v pátek 19. června. Více než 100 nových zaměstnanců schání jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Nechybí jen jaderní inženýři, poptávají i lidi, kteří umí řemeslo, třeba elektrikáře, svářeče anebo strojaře.
2: To je vlastně nerezový potrubí. Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola, pracovní technické kontroly a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
3: Petr Berka pracuje v jaderné elektrárně Dukovany 6. rokem. Ukazuje mi halu v Heřmanicích, kde se vyrábí komponenty do vodní i jaderné elektrárny.
2: Zkontroluje nakupovaný materiál. Čau, Romane. To je vlastně můj pracovník. A vlastně to je první, co my děláme. Děláme u toho vstupní kontrolu, doložíme vlastně, ano, tento materiál je v pořádku, můžete z něho začít vyrábět. V každém úseku jakoby, ty výroby, i vlastně když není svařovací, tak jsme tam. I když se mění výrobky, je na nás závislá o stávkách. Když něco nepustíme, tak bohužel prodlužujeme o stávku. No.
4: Co vás na tom baví, nebo proč jste se to rozhodl dělat?
2: Tak mě vždycky to tahlo k té strojařině, já vlastně mám strojařskou školu jako vystudovanou s maturitou teda. Je tady jako člověk, má to tady obtížný, je to tady velice náročný jako jak časově, tak psychicky, protože ten tlak tady jakoby je, ale i tak se člověk jako zasměje, že jo, jako furt jsou případy, u kterých se dokáže člověk zasmát, je to i pod tím tlakem, musí.
3: V jaderné elektrárně Dukovany pracuje zhruba 3000 lidí. Nejsou to jen vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Elektrárna potřebuje i technické profese, kterých je v Česku nedostatek. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
5: Možná je trochu mylná představa, že poptáváme pouze vysoko kvalifikované jaderné inženýry. Velkou a vlastně skoro bych řekla drtivou část poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
3: A zaměstnance už schání i budoucí jaderná elektrárna Dukovany 2. Jen technických profesí bude pro začátek potřebovat 100. Z Dukovan Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Na Turner, teď už jsou tu krátké zprávy. Slovo se bere Karel Pěška.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou. Nafta oproti včerejšku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Benzín řidiči natankují nejvýše za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než včera. Opatření ministerstva financí proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Česká charitativní organizace Nese hnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině, tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. První původní skladbou, která rozezní svatovícké varhany, bude fantazie na chorál Svatý Václave skladatele Iva Bartoše. Vybrali ji lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Hlasování skončilo o půlnoci ze středy na čtvrtek. Skladbu na nový nástroj už dnes před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Fotbalová reprezentace na mistrovství světa remizovala s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým si tak zkomplikoval postup do play-off. V posledním utkání ve skupině bude muset porazit domácí Mexiko. Tenistka Karolína Muchová dohrála na Travnaltém turnaji v Berlíně v osmi finále. S Američankou Kýsovou prohrála 4-6 a 5-7. Dařilo se Lindě Noskové, která prošla do čtvrtfinále. Mezi osm nejlepších v Nottinghamu postoupili Karolína Plíšková a Marie Bousková. Ve Velkém Meziříčí je právě 16 stupňů, v Novém Rychnově 18, Telč hlásí 20. Dnešek bude slunečný, očekávejte jasno, během dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Na teploměru naměříme 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Humpolci musíte stále počítat s uzavírkami, a to na Horním náměstí a v ulici 5. května. Je důvodem je konání Bernard Festu. Objížďka je vyznačená přes ulice Kamaritova a Sluníčkova. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pro vás máme další české písničky. Teď 3 minuty po půl osmé je s námi skupina Činasky s Klárou a za chvíli i Rangers a Vysočina.
2: Dobré ráno.

0: 7.40, přejeme vám hezké páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Pánové, máte teď vedle sebe svoji milou? Podívejte se jí do očí, zaměřte se na barvu očí. Víte, co o ní rozhoduje? Prozradí vám to teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla Belinda Carlisle ve 3:15 na 8. Přejeme vám dobré páteční ráno.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat v rychlosti na dnešní předpověď počasí. Čekáme slunečno, bude jasno, během dne se objeví menší oblačnost. Místy bude polojasno, odpoledne naměříme 29 až 32 stupňů Celsia. Makovičky už se těší na prázdniny. Kam pojedou? Prozradí za chvíli.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 7.50 vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina v pátek 19. června. Když se s dětmi začnete bavit o prázdninách, tak povídají minuty a minuty. No těší se, těší.
1: Makovičky. K čemu jsou prázdniny?
2: Aby si děti užily chvilku zábavy bez školky a aby třeba, kdyby byl strašně unavený, jako někdy já, když mi mamka budí.
1: Kam pojedeš na prázdniny?
2: Mamka mi to nechce prozradit.
3: Na Slovensko.
4: Do Chorvatska a máme štěstí, protože nejedeme za anglickou paní, ale jedeme za slovenskou paní.
5: Chtěl by se mě do Anglie se tam kouknout.
6: My jedeme do Beskyd. Asi pojedeme na Vranov, ale ještě nevím.
1: Jsou potřeba prázdniny?
6: Já. Můžeme si užít třeba bazén.
7: My pojedeme do Itálie a na Šumavu.
8: Já budu chodit pořád do školky, ale do jiný, protože tahle v létě nebude otevřená. Protože moje rodiče chtějí pořád chodit do práce, aby měli spoustu peněz.
9: Já pojedu na chatu do Krasnodova.
0: No, chodí do práce, aby pak měli peníze na tu dovolenou.
1: Makovičky.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál Vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
5: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Policisté na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. U výdejních boxů v Brtnici vznikla jednosměrka. Ve druhém utkání na mistrovství světa čeští fotbalisté s Jihoafrickou republikou remizovali. Dnes bude svítit slunce a teploty překročí tropickou třicítku. Hezké páteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojují se do ní stovky policistů z celé republiky. Kontrolují hlavní tahy, silnice první a druhé třídy v okolí větších měst. Hlídkují také na místech, kde se konají velké společenské akce, upozorňuje mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
6: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
5: Zjednosměrnit úsek ulic Sportovní a Dolní u parkoviště s výdejními boxy se rozhodla radnice v Brtnici. Po instalaci zásilkových boxů v lokalitě silně přibylo projíždějících aut. Kromě vozidel doručovacích společností narostl i počet místních obyvatel, kteří si dojíždějí pro zásilky, což má dopad na bezpečnost v oblasti.
7: Silnice je v místě úzká a bez chodníků. Často se tam přitom pohybují i děti ze sídliště, zejména když jdou do školy nebo na blízká sportoviště. Chodník není podle vedení Brtnice možné v ulicích postavit kvůli technickým parametrům a nutnosti zajištění průjezdu záchranných složek. Nová jednosměrka by proto měla zvýšit bezpečnost chodců i řidičů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Největší odborový svaz v Česku Kovo bude odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne 160 delegátů. Na programu má svaz také volby místopředsedu a debatu o prioritách pro další období. Sjezdu se zúčastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, poslanecké sněmovny a vlády. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle nich navíc nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži hrozí 3 až 15 let vězení. Při incidentu nedaleko Splitu se plachetnice potopila do 50-metrové hloubky. Na její palubě bylo celkem 8 Čechů.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod v Atlantě, remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka. Mluvil o tom, že utkání bylo hodně fyzicky náročné.
8: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
5: V posledním zápase skupiny čeští fotbalisté nastoupí za týden proti domácím Mexičanům, kteří porazili Jižní Koreu 1-0. V další skupině Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko přehrálo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
0: Počasí.
5: Ve Velkém Meziříčí je právě 16 stupňů, v Novém Rychnově 18, Telč hlásí 20. Dnešek bude slunečný, očekávejte jasno, během dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Na teploměru naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 teď dejte velký pozor poblíž větrného jeníkova na 104,5 kilometru ve směru na Prahu. Po požáru tam stojí odstavená dodávka, na místě jsou hasiči i policisté. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8.05, přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina v pátek 19. června. V dobrém ránu se věnujeme aktuálním záležitostem, ale i historii. Za chvíli zamíříme do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde před 80 lety poslanci opět zvolili prezidentem Československa Edvarda Beneše. Jiného kandidáta nikdo nenavrhnul, a to ani komunisté, kteří pro Beneše hlasovali také. Za okamžik si to připomeneme s historikem a ponoříme se i do archivu Českého rozhlasu.
0: Dobré

0: Máme 19. června roku 2026 a před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
1: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: A žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
3: Ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 8.17, jste na Českém rozhlasu Vysočina, je před námi pátek s datem 19. června. Dnes čekáme jasno, během dne se objeví menší oblačnost a bude polojasno. Odpoledne naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Helenka Filipová a její nová písnička Norský dřevo v 8.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Výstavba jaderné elektrárny Dukovany 2 sice začne za 3 roky, první pracovníky už ale má. V současnosti společnost má 270 zaměstnanců a přibližně 1/3 tvoří ženy. Pro chod elektrárny budou ale potřeba řádově vyšší počty zaměstnanců. Kde a jak je společnost EDU2 hledá? To, na to se zeptáme mluvčí společnosti Alice Horákové. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Kolik zaměstnanců tady bude jaderná elektrárna Dukovany 2 celkově potřebovat a kdy jste začali s prvním náborem?
1: Až budou oba dva ty nové bloky v provozu, tedy koncem 30. let, tak počítáme s tím, že budeme mít kolem 1500 zaměstnanců. Nicméně ty nábory samozřejmě probíhají postupně. Například loni jsme nabrali přes 60 nových zaměstnanců, letos plánujeme přijmout podobný počet, ale to zároveň chceme začít s přípravou prvních operátorských pozic, což se může zdát jako někomu jako poměrně brzo, ale některé ty pozice musí kromě základního vyškolení projít také povinnou několikaletou praxí, takže to zabere opravdu ten výcvik několik let. Takže abychom měli ty odborníky připravené na spouštění v letech 36-37, tak je potřeba začít s jejich výběrem už nyní.
0: Mezi zatím vybranými lidmi máte 90% vysokoškoláků. Oslovujete je sami nebo reagují například na pobídky?
1: My pozice inzerujeme na kariérních webových stránkách i na pracovních portálech, ale samozřejmě za studenty vysoké školy jezdíme tam přednášet na studentské veletrhy a podobně. Nicméně v provozu budou samozřejmě zaměstnáni středoškoláci, podíl vysokoškoláků obvykle na jaderných elektrárnách tvoří kolem 50 až 65%.
0: V elektrárně nejsou potřeba jenom inženýři. Jaké pozice budete potřebovat obsadit a kde je hledat?
1: Těch pozic bude opravdu celá škála, samozřejmě většina bude technických, to znamená ať už absolventi strojařiny, stavebních, elektro, fyziky, jaderného inženýrství a podobně, ale budeme hledat i odborníky v dalších odvětvích, například v ekonomii, informačních technologiích, v právech, v radiační ochraně a podobně. To znamená, že budeme oslovovat celou škálu středních i vysokých škol.
0: Počítáte s tím, že budou v elektrárně pracovat i lidé z jiných zemí?
1: Drtivá většina zaměstnanců budou Češi, je to dáno především tím, že pracovníci v jaderných elektrárnách, ale i v další kritické infrastruktuře musí vyhovět legislativním podmínkám. Jejich součástí například konkrétně v těch jaderných elektrárnách jsou psychotesty a také perfektní znalost češtiny.
0: To říká Alice Horáková. Děkuju za rozhovor, ať se daří, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do Česka přicházejí tropické teploty. Pro Vysočinu meteorologové předpovídají na dnešek 32 a na zítřek až 34 stupňů. Záchranáři doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývku hlavy a vyhýbat se v největším vedru těžším fyzickým aktivitám. V Králově dvoře na Berounsku muž střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla mrtvého v domě, kde se předtím zabarikádoval. Kriminalisté na síti X uvádějí, že nikdo další nebyl zraněný a žádné další už nebezpečí nehrozí. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak poté, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v tomto zařízení. Zároveň zadal kontrolu ústavu se zaměřením na školení a návštěvy zahraničních účastníků. Ústav provádí výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Pod hasičský sbor spadá od loňského září. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí. Podle tamní vlády počet potvrzených případů vzrostl na téměř 900. Za posledních 24 hodin přibylo 21 případů a 6 úmrtí. Proti variantě eboli nazvané Bundi Bugio, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů vstřelil Michal Sadílek. Reprezentanti zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku. V Jihlavě je teď 18 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 22, Černovice hlásí 24. Dnes bude slunečno a horko, čeká nás jasno. V průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte u Větrného Jeníkova na 104,5 km ve směru na Prahu. Stojí tam odstavená dodávka po požáru. Místem s opatrností projedete, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8.33 je pátek 19. června, blíží se žně, taky Jelenfest v Jihlavě, a proto si hrajeme písničku Spím v obilí od skupiny Jelen, která bude mít koncert v Jihlavě 17. července. No a skupina Jelen zpívá i s Míšou.

0: byla Věra Špinarová a Fernando v 8.41. Máme pátek 19. června a zatímco většinu dětí čeká ještě jeden týden ve škole, než jim tedy začnou vytoužené letní prázdniny, žáci základní školy Havlíčkova v Jihlavě převezmou svá vysvědčení už dnes. Důvodem je rekonstrukce školní budovy. Jsou kvůli tomu dokonce rozmístěni do jiných zařízení ve městě. Na základní školu Tomáše Garrigua Masaryka do Jihlavy zdravím Terezu Pešoutovou. Přeji ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Já jsem teď byla u rozdávání vysvědčení pro žáky druhé třídy. Celkem si výpis známek z této třídy další 21 dětí. Naprostá většina má vyznamenání, 15 z nich dokonce samé jedničky. Samotné rozdávání nezabere vlastně moc času. Žáci ale ještě předávali paní učitelce různé dárky nebo květiny. No a stejně tak měla dárečky připravené i paní učitelka pro děti. Kromě vysvědčení navíc taky dostali i olympijský diplom za své sportovní výkony. Část žáků už se teď pomalu balí, protože si je hned přijdou vyzvednout rodiče nebo prarodiče. Část jich ale tady v dočasném pracovišti poblíž základní školy na Žižkově ulici ještě zůstane, než si pro ně bude moct někdo přijít. Učitelé už taky tady počítají s tím, že s nimi zůstanou ve třídách nebo jinde v areálu déle.
0: Na základní školu Tomáše Garrigua Masaryka teď docházeli ale jenom žáci prvních a druhých tříd ze školy Havlíčkova. Kde jinde dnes ještě vysvědčení dostávají?
1: Přesně tak, odsud odchází skutečně jen ti nejmenší. Děti ze třetích a čtvrtých tříd se dnes vysvědčení rozdají na základní škole Kolárova a všechny ostatní starší ročníky jsou teď dočasně v bývalém domě dětí a mládeže v centru Jihlavy. Nejsou tam navíc jen na rozdávání vysvědčení. Takto rozdělené prostory mají žáci už od května, kdy začala rekonstrukce školy Havlíčkova, a docházet tam budou i na začátku příštího školního roku, zřejmě ještě v září a v říjnu. I když v září je čeká pozdější zahájení školní roku. Do školy půjdou až 7., tedy o týden později než ostatní žáci, a letní prázdniny tak budou mít dohromady další o 2 týdny.
0: Terezo, jsou ještě nějaké školy, které mají školní rok tímto způsobem zkrácený?
1: Přímo tady na Vysočině si nechala ministerstvem školství zkrátit školní rok na požádání pouze základní škola Havlíčkova. Jinak je ale po celé republice těch škol celkem 45, 12 středních a 33 základních. Podobně jako v tomto případě i ostatní ředitelé si požádali o výjimku kvůli rekonstrukcím školních budov a 3 základní školy se stěhují. Je ale potřeba říct, že některá vedení škol měla přesně opačnou žádost, a to o prodloužení školního roku. Že děti půjdou do tříd naposledy 26. června. Se totiž dozvěděla až na jaře a už měla například naplánované různé akce i na tento další týden. Původně totiž měly děti dostávat vysvědčení až v úterý 30. června. Celkem o toto prodloužení zažádalo 25 zařízení.
0: Říká Tereza Pešoutová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: 8 hodina 48. minuta, před námi je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Zdravím meteorologa Petra Hrušku, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A jaký bude 19. červnový den tady u nás na Vysočině?
2: Čaká nás slnečné počasie a často už aj na Vysočine budú tropické teploty. Obloha skôr jasná, alebo jasná teraz v prvej časti dňa, potom trochu sa bude vytvárať kupovitá oblačnosť, takže cez deň by malo byť polojasno. Maxima 29 až 32 stupňov Celzia a vietor zo začiatku slabý premenlivý, potom v priebehu dňa postupne mierny, juhovýchodný.
0: Budeme potrebovať plavky i o víkendu?
2: Áno, určite sa budú hodiť, pretože sa nám ešte ďalej bude oteplovať. Zajtra zase slnečné a veľmi teplé počasie, jasno alebo skoro jasno. A maxima 31 až 34 stupňov Celzia, ale v priebehu dňa sa bude potom postupne vyvíjať viac kupovitá oblačnosť a neskôr popoludní a večer sa môžu vyskytovať lokálne prehánky a búrky. Je tam riziko, že sa v nich môžu objaviť výnimočne i prívalové zrážky alebo krúpy a tiež v okolí prehánok a búrok môžu sa vyskytnúť i silnejšie nárazy vetra.
0: Tak my ďakujeme za predpoveď a loučíme sa, byl s námi meteorolog Peter Hruška, naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: 8.50 od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se loučí Robin Šalamon, přeju vám hezký pátek i celý víkend. Já se na chvíli odmlčím, budu se na vás těšit v pondělí 29. června opět v 5. No a dnes po 9. hodině tady bude Joža Kolář.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Sedí James Bond v baru a přisedne si k němu krásná žena. On se na ní usmívá a ona se zeptá, jako co se děje. A on říká, no já mám speciální hodinky a ty mi říkají, že nemáte kalhotky. No, tak to vám asi nefungují, protože já kalhotky mám. Bond se podívá takhle na hodinky a říká, že by mi šli napřed.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Senioři by kvůli vedrům měli pobývat ve stínu, upozorňují na to lékaři. Na střechu mateřské školy v Polné namontují fotovoltaiku. Fotbaloví reprezentanti neudrželi vedení a s jeho Afričany remizovali. Dnešek čekáme slunečný, může být až tropických 32 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů. Podle lékařů si na vedra mají dát pozor hlavně starší lidé. Měli by pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorách, radí místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
2: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
0: Bezmála stovku solárních panelů nechá na střechu mateřské školy Varhánkova a volnočasového centra Tempo nainstalovat radnice v Polné. Dělníci je budou montovat o prázdninách. Panely mají přinést úsporu v platbách za energie, uvedl bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek.
3: Výpočet máme, že by to mělo ušetřit zhruba kolem 200 tisíc korun ročně na každý budově, což znamená i návratnost, bavíme se o návratnosti 5 let zhruba.
0: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Bývalý prezident Václav Klaus dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl mezi lety 2003 až 2013. Předtím zastával posty premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. V současnosti vede vlastní institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek, soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek k hernímu projevu řekl.
4: Spousta mužů si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný gólový šance neviděl. Pár centrů, 2-3 závady, střely vedle. Takže ten fotbal má takový tvář.
0: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které zdolalo Jižní Koreu 1-0. V další skupině Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 18 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 22, Černovice hlásí 24. Dnes bude slunečno a horko, čeká nás jasno, v průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku projíždějte opatrně po silnici číslo 344 mezi Chotěboří a Rozsochatcem. Havarovala tam 3 osobní auta, je to bez zranění, probíhá vyšetřování nehody, jeden jízdní pruh je uzavřený a nehoda je také na D1 na 125. kilometru ve směru na Prahu. Se střetla 2 osobní auta, jsou už v odstavném pruhu, místo je označené trojúhelníkem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A Zdravím vás krátce po 9. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji pohodové dopoledne. Dívali jste se včera na fotbalové vystoupení našich borců na mistrovství světa? Souhlasíte s hodnocením trenéra Koubka? Přiznám se, že já jsem v 18 hodin byl na vídeňském centrálním hřbitově, kde jsem si užil komentovanou prohlídku. Bylo to krásné, věřím tomu, že i daleko hodnotnější než fotbalový zápas a vy se o tom budete moci konec konců přesvědčit, protože reportáž z toho hřbitova vídeňského velikánského, kde je pohřbených 3 miliony lidí, chystám do našeho víkendového vysílání. Ale pojďme k dnešnímu dopoledni, je tady pátek a venku bude velké teplo. A k tomu teplu bychom si mohli dát něco osvěžujícího, co třeba melouny. Plné bedny v obchodech lákají k osvěžení a my si dáme meloun s Dášou Kubíkovou už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářovou.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, páteční romantika v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: O víkendu má být poněkud tepleji, než bylo v uplynulých dnech a začíná to být znát. Proto si nachystáme něco osvěžujícího, chladivého a nezapomenutelného. Zkusili jste někdy salát z vodního melounu, který míchá sladké a slané chutě?
2: Kdo rád kombinuje sladké a slané, bude z dnešní dobroty určitě nadšený. Dáme si vodní meloun jako základ salátu, jehož ostatní suroviny jsou spíše výrazné a slané. Já mám z melounu dlouhodobě pocit, že je to vlastně taková červená okurka, takže mě recept na tento salát nepřekvapil. Vezmeme tak 1,5 kg vodního melounu, který máme oloupaný, vypeckovaný a nakrájený na kousky. Připravíme si ještě jednu červenou cibuli, 250 gramů sýru feta, bylinky, především mátu, olivový olej a pár oliv, pokud je máte rádi. Cibuli nakrájíme na měsíčky, limetku vymačkáme a v její šťávě necháme cibuli chvíli marinovat na dně opravdu hodně velkém.

0: snad.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: pár slov, pár kroků, pár gest. Marie Rotrová a Karel Černoch, velmi příjemná hudební vzpomínka v pátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Jaderná elektrárna v Dukovanech poptává nové zaměstnance. Neschání ale zdaleka jen jaderné inženýry. Schánka je i po běžných profesích. O jakých řekneme v našem vysílání za pár minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: více než stovku nových zaměstnanců schání jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Nechybí jim ale jaderní inženýři. Naopak poptávají lidi, kteří umí řemeslo, například elektrikáře, svářeče nebo strojaře.
1: To je vlastně nerezový potrubí. Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola, pracovní technické kontroly a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
2: Petr Berka pracuje v jaderné elektrárně Dukovany 6. rokem. Ukazuje mi halu v Heřmanicích, kde se vyrábí komponenty do vodní i jaderné elektrárny.
1: Zkontroluje nakupovaný materiál. Čau, Romane. To je vlastně můj pracovník. A vlastně to je první, co my děláme. Děláme u toho vstupní kontrolu. Doložíme vlastně, ano, tento materiál je v pořádku, můžete z něho začít vyrábět. V každém úseku jakoby, ty výroby, i vlastně když není svařovací, tak jsme tam, i když se mění výrobky, je na nás závislá o stávkách, když něco nepustíme, tak bohužel prodlužujeme o stávku. No.
3: Co vás na tom baví, nebo proč jste se to rozhodl dělat?
1: Tak mě vždycky to tahlo k té strojařině, já vlastně mám strojařskou školu jako vystudovanou s maturitou teda. Je tady jako člověk, má to tady obtížný, je to tady velice náročný, jako jak časově, tak psychicky, protože ten tlak tady jakoby je, ale i tak se člověk jako zasměje, že jo, jako furt jsou případy, u kterých se dokáže člověk zasmát, je to i pod tím tlakem, musí.
2: V jaderné elektrárně Dukovany pracuje zhruba 3000 lidí. Nejsou to jen vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Elektrárna potřebuje i technické profese, kterých je v Česku nedostatek. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
4: Možná je trochu mylná představa, že poptáváme pouze vysoko kvalifikované jaderné inženýry. Velkou a vlastně skoro bych řekla drtivou část poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
2: A zaměstnance už schání i budoucí jaderná elektrárna Dukovany 2. Jen technických profesí bude pro začátek potřebovat stovky. Z Dukovan Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která dokonale odráží dnešní počasí. Helena Vondráčková, Copacabana, pohodové páteční dopoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. V hlavě je takový malý park, který se jmenuje Keťásek, ale víte, kdo to byl Keťas? O tom bude hovořit Miroslav Marek v dnešním pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: O Keťaseň. Slovo Keťas má původ v době první světové války. Když skoro nebylo co koupit, nedostávalo se potravin, tak kvetly prodeje na černo. Obchodu se vedle těch běžných prodejců vehementně chopili překupníci. Někde pokoutně sehnali či nakoupili zboží a obratem ho prodali mnohem dráž. Keťasili. Zkrátka se takovým lidem začalo zcela prozaicky říkat keťasové, což je zkomolenina z němčiny. Konkrétně ze slova Kettenhändler, což přeloženo do češtiny znamená řetězový obchodník. Tehdejší mizérie navíc spočívala v tom, že ti, kteří měli s čím obchodovat, už většinou nechtěli brát peníze, ty ztráceli svou cenu. Zboží se dostalo nejlépe zase za nějaké jiné zboží. Nastal výměnný obchod jako před dávnými časy. A protože všeho zboží bylo čím dál tím méně, jeho cena s roky trvající válkou prudce stoupala. Lidi byli ochotni směnit mouku či jakékoliv jiné potraviny za zlato či rodinné šperky. To víte, že značně nevýhodně. Zbavovat se náušnic a podobných drahoceností po babičce není dobré, ale aby nebyl hlad, lidé to podstupovali. Každý se holt snažil svoji rodinu nějak zaopatřit. A tak zatímco jedni aspoň nehladověli, druzí výrazně bohatli. A o čemže je konkrétně řeč? Tedy co se těch cen týče? Zatímco před válkou v roce 1914 stálo jedno vejce 6 haléřů, na konci války se dalo pořídit už za korunu 20, tedy 20krát dráž. Sádlo bylo 30krát dražší. No a příště, v pondělí, hrst starých říkadel čtveračivých.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

Před námi je víkend, který bude ve znamení sluníčka a velmi vysokých až tropických teplot. Proto určitě nebude od věci, když si v dnešní minutě pro zdraví řekneme něco o tom, jak se správně chovat na sluníčku tak, abychom si ten pobyt užili co nejvíce bez nějakých následků. Všechno bude po písnice. Karel Gott, Stále mlád. Také se vám líbí.

0: zdraví.
1: S přicházejícím létem tráví mnoho lidí více času venku na slunci. Jaká jsou základní pravidla, aby to neskončilo popáleninami?
2: Je dobré na ta základní pravidla myslet. Stále platí, že slunce má největší sílu přes poledne a v časných odpoledních hodinách. A v této době, pokud můžeme, pak by bylo nejlepší zůstat ve stínu. Pokud to možné není, měli bychom kůži chránit tak, že se namažeme krémem s ochranným faktorem, a to se doporučuje i opakovat. A aspoň hlavu chránit pokrývkou. Doporučila bych i ramena a na oči dávat brýle. A upozorním ještě na to, že někdy to počasí mate. Vypadá to jako oblačnost, nebo pofukuje a nezdá se, že by bylo takové teplo, ale to záření může být i tak silné a pak to večer pocítíme doslova na vlastní kůži.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A za chvíli zamíříme za sportem. Takzvaný prešovský beton hrála podle některých českých fanoušků fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Jak druhé utkání na turnaji ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku zhodnotil trenér národního týmu Miroslav Koubek, uslyšíte za chvíli. Kabáty a báru vám nabízíme právě teď.

0: Divoký horský Tymián, Žalman Aspol, 9 hodin 55 minut. Pojďme za sportem.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Česká reprezentace dobře rozehraný zápas s Jihoafrickou republikou nedotáhla do vítězného konce. Druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, skončilo remízou 1-1. Ze stadionu v americké Atlantě tak odcházeli někteří čeští fanoušci nespokojení.
2: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remízu můžou děkovat.
3: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
2: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbalu, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
3: Proč?
2: Chcete mi říct, že to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut z celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik měli ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
3: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
4: The only thing Czechy did was long balls in front.
5: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
4: I think we deserve more.
6: Je to jeho názor, já mu neberu. Já mám opačný.
3: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
6: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a před sebou další zápas.
3: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
7: Na to se mě stále ani neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
3: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
7: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
3: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
7: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
3: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Záchranáři varují před horkem, doporučují pít hodně vody a vyhýbat se sportování na slunci. Dukovanská elektrárna schání lidi do technických profesí. Čeští fotbalisté s Jihoafričany remizovali a zkomplikovali si boj o postup do play-off. Dnes očekávejte slunečno, může být až tropických 32 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Česko zažije tropické dny. Na Vysočině má být dnes až 32 stupňů a zítra až 34 stupňů. Záchranáři doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývku hlavy a vyhýbat se v největších parnech těžším sportovním aktivitám, například jízdě na kole. Více dodává mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
3: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
1: Nové pracovníky schání jaderná elektrárna Dukovany, poptává především technické profese a řemeslníky. Na trhu práce je jejich dlouhodobý nedostatek. V současnosti v elektrárně pracuje zhruba 3000 lidí.
4: Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
5: Z řadového technika se Petr Berka za 6 let vypracoval na vedoucí pozici. Právě lidi z technických profesí, přitom jaderná elektrárna potřebuje nejvíc, pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
6: Poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
5: Aktuálně už na stejné pozice začíná schánit lidi i připravovaná jaderná elektrárna Dukovany 2. Nabírat bude minimálně stovky zaměstnanců. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do Švýcarska prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballah. Ta tvrdí, že Írán odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté ve druhém zápasu skupiny mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si boj o postup do play-off. Národní tým má po dvou duelech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Aztéckém stadionu můžou uspět.
7: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
1: V dalších zápasech vyhrála Kanada nad Katarem 6-0, Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a v české skupině Mexiko zdolalo Jižní Koreu 1-0. Právě Mexičané budou dalším soupeřem českých fotbalistů.
2: Počasí.
1: V Hubenově nebo Vatíně je teď 24 stupňů, v Humpolci a Libici nad Doubravou 26. Dnes bude slunečno a horko, čeká nás jasno. V průběhu dne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku stále opatrně mezi Chotěboří a obcí Rozsochatec. Střetla se tam 3 osobní auta, jeden jízdní pruh je uzavřený v důsledku odklízení nehody. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Páteční dopoledne v plném proudu, řekl bych, že letní až horké dopoledne, a 5 minut po 10. hodině vám všem přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Až do počátku 80. let minulého století pracovali v domově seniorů ve Ždírci na Jihlavsku řádové sestry. Zařízení letos slaví 100 let od založení a my si o jeho historii popovídáme s pamětnicí v dnešním příběhu z Vysočiny za pár minut.
8: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Domov seniorů ve Ždírci na Jihlavsku letos slaví 100 let od svého založení. Dnešní moderní zařízení začínalo v roce 1926 jako sirotčinec, ve kterém se o děti staraly řádové sestry. Na dvě z nich, zakladatelky ústavu, s námi zavzpomínala jejich praneteř.
2: Na nádvoří ždíreckého domova stojím s paní Marií Králíkovou.
3: Byly to moje pratety Emilie a Terezie Klimentovi, který založili tady ten siročinec a chudobinec.
2: A byly to řádové sestry?
3: Spolku svatého Františka, spolek sester Klimentových. Ze Ždírce Upolné se to správně jmenovalo.
2: Ví se ve vaší rodině, proč se k tomu odhodlali?
3: Měli v sobě takovou tu citovou záležitost, kdy po první světové válce bylo spoustu sirotků, starých lidí.
2: Byly místní ty sestry?
3: Oni se tady narodili. Můj praděda tady koupil dva statky v roce 1877.
2: Z čeho financovali stavbu toho ústavu?
3: Ze svýho věna. Taky scháněli dary, dělali fotografie, dělali pohlednice.
2: My se teď díváme do almanachu.
3: Tohle to jsou moje pratety, to je Terezie, Emilie a jejich bratr Augustin kněz.
2: Vedli i sami ten ústav, co se týče té ekonomiky.
3: Terezie byla velice dobrá manažerka, dneska by se řekl. A Emilie, to byla duch takový mámy tady. Prostě se tak doplňovali.
2: Samozřejmě ten ústav nemohli vést sami dvě.
3: Byla tady sestra Františka, sestra Bohdanka, sestra Běhounková.
2: Vy se to takhle pamatujete?
3: Když jsem tady byla každý den, bydleli jsme hned naproti a naše tety byly pro nás jak druhý maminky. A jinak tady pak byly řádové sestry. Těch bylo vždycky tak 10. Bylo tady asi 66 lidí.
2: Dospělí, ale i děti.
3: Jenom děti až do toho roku, než se to znárodnilo, v tom roce 51, tak potom už tady byli starý lidi.
2: Jdeme dovnitř. Prosím, veďte mě.
4: Kdy jsou tady ještě původně.
2: Jsme v jídelně a dívám se, ve zdi jsou tady dva kameny s letopočtem 1926, což je v podstatě vznik toho ústavu.
3: Tady byla kaple. Můj děda byl velice šikovný tesař. Celý krov na celý domov dělal a tady do té kaple vyráběl vyřezávaný lavice.
2: Dokdy tady ta kaple byla?
3: Do 1986. Pak byla tady rekonstrukce.
2: Z kaplí zmizely i řádové sestry.
3: Tak. Se konaly bohoslužby a mě a moji starší sestru naučili ty sestřičky zpívat a přednášet. Takže jsme tady chodili zpívat na bohoslužby a přednášeli jsme na Májový básničky k Panence Marii.
2: Pojďme dál. Už sem klienti začínají chodit na oběd. Stoupáme do patra a stojíme na balkonku v čele té staré budovy. To tady bylo?
3: Tady ten balkonek je původní, ale vchod, kterým se chodilo původně do domova důchodců.
2: Ten býval pod námi tady.
3: Ano, ten už tady není.
2: Sešli jsme zpátky po prvorepublikovém schodišti.
3: U těch dveří byl umístěný zvonec a vždycky, když byla snídaně, oběd a večeře, tak na to sestřička zazvonila, aby všichni klienti přišli na jídlo. Ale ten zvon se potom po 50. letech ztratil a nikdo neví kam.
2: Ze Ždírce Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli zamíříme do Bystřice nad Pernštejnem. Na tamní cyklo a inline dráze začal už třetí ročník závodu horských kol. Právě teď mezi sebou soutěží za žáci základních škol. My tam máme kolegyni Adélu Zachovou, regionálního stopaře, se kterou se za chvíli spojíme.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Miraj a jahoda, mimochodem jahody, to je sezónní ovoce a právě teď ta jejich sezóna je, pokud si je dáváte třeba ke svačině, tak vám přeji dobrou chuť. My jdeme za sportem. Třetí ročník závodu horských kol začal dnes ráno v Bystřici nad Pernštejnem a na cyklo a inline dráze. Dopoledne se mezi sebou utkají žáci z místních základních škol, jak to malým závodníkům na tratě jde, to nám řekne regionální stopař Adela Zachová, které přeji dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Tady na cyklo a inline dráze od zhruba 9 hodin ráno závodí žáci druhých a třetích tříd tady ze škol z Bystřice a za chviličku se na start připraví žáci 5., 6. a 7. ročníku. Pro děti je vyčleněné celé dopoledne a pokud se některým závod natolik zalíbí, tak se můžou přihlásit i do odpoledního závodu. Organizátoři tak chtějí hlavně podpořit sportování u místních dětí a to se myslím daří velmi dobře, protože děti jsou naprosto nadšené, s velkou chutí se pustili do závodění a krásně si i fandí a podporují se.
1: Jakou trasu musí žáci zdolat?
2: Ten malý okruh pro děti od 7 do 10 let měří zhruba 350 metrů, vede po asfaltu přes travnatou plochu, kde budou vložené malé dřevěné překážky. Profil tratě je rovinatý s krátkým výjezdem do lesíka vedle dráhy. A podél jsou vždycky rozmístění pomocníci, kteří například při spadnutí řetězu u kola závodníka můžou pomoci řetěz nahodit a cyklista tak může pokračovat dál. Potom pro ty starší kategorie je ta trasa stejná, jenom mají vždycky více okruhů. No a všechny děti po dokončení závodu dostanou i zajímavé ceny.
1: Kdy začíná odpolední program a jaká dráha čeká na dospělé závodníky? Tuším, že to bude něco delší. Složitější.
2: Určitě ano, na trati se provedou drobné změny, ve 3 hodiny odpoledne potom startují dětské kategorie a v 5 vypukne hlavní závod dospělých. Ten velký okruh měří 1250 metrů, začíná v lesní pasáži, poté se vyjede po cestě k pumptracku, objede se fotbalové hřiště, přejede přes lávku, pak proti proudu Bystřice k mostku a zpátky do cíle. Ty umělé překážky budou nastavené samozřejmě náročněji pro ty dospělé, ale vždy s objízdnou trasou. A formát závodu připomíná short track, což je divácky atraktivnější a intenzivnější závodění. Novinkou je také potom čipové měření a to je u všech kategorií.
1: Říká regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme zmonitorovali třetí ročník závodu horských kol v Bystřici nad Pernštejnem. Díky za informace a pěkný den.
2: Já děkuji, hezké dopoledne.
3: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jaké je podle vás léto, jak má být? S tím svým nás seznámil Karel Zich. Pokud máte rádi sluníčko a modrou oblohu, tak si ho určitě teď užíváte plnými doušky. 10 hodin 37 minut posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina a přichází Babské rady. Ty dnešní nás naučí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Pomůže cukr, správný řez i výběr místa.
1: Babské rady.
2: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo, mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2022 byl tím nejlepším podle posluchačů. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéf-kuchař Roman Paulus a půjde skoro o regionální specialitu. Podrobnosti řekneme za chvíli.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte 31 československých důstojníků vybraných do sebevražedných misí. Měli zastavit první nápor nacistického Německa a počítalo se u nich s vysokou úmrtností. Dobře to věděli a ctili svou přísahu. Mnichovská zrada jim to znemožnila. Odhodlání ale nestratili a vydali se na cestu do neznáma.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní vysílání představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kilogramů, čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zasažen.
1: Když se tě lásko představím, zpíval Tomáš Klus. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje Porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky, jakési perníčky spojené na dívkou z mandlí a marmelády od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy, vítězný recept posluchačů roku 2022, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
2: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
3: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
2: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
3: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
3: Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletinské modlitbičky. Vybral jinou.
3: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
4: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
3: Ano, no, když.
4: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
3: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
4: Je to takový malý perníkový sendvič.
3: Ořechový.
4: No, to cukrový to rozhodně není to velikost.
3: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
1: Perníčky, tedy miletínské modlitvičky, se opravdu povedly. Vždyť také šéfkuchař Roman Paulus peče rád. Jak se mu to povedlo, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitvičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Hej, se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: sklady, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté vyrážejí kontrolovat, jestli řidiči nepili alkohol nebo neužili drogy. U výdejních boxů v Brtnici vznikla jednosměrka. Česko letos podle premiéra Babiše nesplní závazek 2% výdajů na obranu. Bude slunečno a teploty během dne překročí 30. Dobré dopoledne, se zprávami je ve studiu Karel Pěška. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojují se do ní stovky policistů z celé republiky. Kontrolují hlavní tahy a silnice první a druhé třídy v okolí větších měst. Hlídkují také na místech, kde se konají velké společenské akce, upozorňuje mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
4: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
2: Zjednosměrnit úsek ulic Sportovní a Dolní u parkoviště s výdejními boxy se rozhodla radnice v Brtnici. Po instalaci zásilkových boxů v lokalitě silně přibylo projíždějících aut. Kromě vozidel doručovacích společností narostl i počet místních obyvatel, kteří si dojíždějí pro zásilky, což má dopad na bezpečnost v oblasti.
5: Silnice je v místě úzká a bez chodníků. Často se tam přitom pohybují i děti ze sídliště, zejména když jdou do školy nebo na blízká sportoviště. Chodník není podle vedení Brtnice možné v ulicích postavit kvůli technickým parametrům a nutnosti zajištění průjezdu záchranných složek. Nová jednosměrka by proto měla zvýšit bezpečnost chodců i řidičů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024, předtím ho téměř 20 let neplnilo. Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
6: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Čeští fotbalisté ve skupině světového šampionátu remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Jediný gól národního týmu vstřelil Michal Sadílek a po dvou odehraných zápasech tak mají Češi bod. V utkání debitoval na mistrovství světa 35-letý záložník Vladimír Darida, který se letos vrátil do reprezentace po 5 letech.
7: Samozřejmě, jako si každý kluk, jsem si to přál, jako všichni ostatní, a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
2: Ve třetím a zároveň posledním utkání ve skupině se Češi za týden představí proti domácímu Mexiku, které zdolalo Jižní Koreu 1-0. V další skupině Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
3: Počasí.
2: V Novém Rychnově je právě 25 stupňů, v Havlíčkově Brodě a nebo Dukovanech 27. Nadále čekáme jasno, odpoledne se vytvoří menší oblačnost a bude polojasno. Teploty ještě povyskočí na 29 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Humpolci teď projíždějte opatrně okružní ulicí, stojí tam odstavené nákladní auto. Nákladní auto je odstavené také na dálnici D1. u Velkého Beranova na 119. kilometru ve směru na Brno. A se zdržením počítejte, pokud míříte na Brno, od 166. kilometru v podstatě až k moravské metropoli budete popojíždět v koloně. V levém i pravém jízdním pruhu vlivem silného provozu se náhle dobržďuje před sjezdem na 9 křížů. Dá se očekávat, že do Brna začínají mířit první návštěvníci víkendové Velké ceny. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásně po 11. hodině vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jak dlouho trvá, než se vyrobí klavír? Za kolik si ho můžeme koupit? A proč má značka Petrov v oblibě dřevo z Vysočiny? O tom si budu už za pár minut povídat se Zuzanou Cerelovou Petrofovou, prezidentkou společnosti Petrov.
3: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
8: A ani hudba nebude chybět v našem dalším dopoledním vysílání. Tohle je Petr Muk a písnička Láska, ta nebezpečná věc.

0: dopoledne. Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je prezidentka společnosti Petrov, Zuzana Ciralová Petrovová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já začnu trošku v historii. V roce 1848 nastoupil na rakousko-uherský trůn císař František Josef a o pár let později, v roce 1864, vyrobil váš prapradědeček první hudební nástroj. A od té doby se traduje a je známá, světoznámá, troufám si říct, česká značka Petrov až do dnešních dnů. Ale ona, ta historie, nebyla tak jednoduchá, jak se to takhle může zdát.
1: No, děkuji za tak krásný úvod. Ano, my jsme vlastně 162 let v České republice, původně v Rakousko-Uhersku. Přežili jsme 14 panovníků a vlastně já jsem pátá generace a moje dcera, která už je výkonná ředitelka, je šestá generace.
0: Co pro vaši firmu bylo nejhorší za tu více než 160 letou historii? Byly to války nebo znárodnění?
1: Já si myslím, že od všeho něco, protože když jsou války, tak jak říká můj tatínek, mlčí muzy. A my jsme tady přerušili výrobu pouze v roce 1866 na 2 roky, což bylo vlastně 2 roky poté, co firma byla založena. A to proto, že kolem Hradce Králové byla slavná bitva rakousko-pruská. A tehdy skutečně prostě nebyli lidi, kdo by pracoval a všichni se nasměřovali do války, přestože nakonec ta válka neproběhla v Hradci Králové, kde byly postaveny velké opevnění, ale před Hradcem Králové na těch polích známých, tak 2 roky prostě firma stála. A pak v dalších válkách, v té první světové, v druhé světové nebo i ve velké krizi, jsme vždycky dělali nějaký náhradní program. Jako například železniční pražce nebo bohužel bedinky na munici podle toho, co prostě bylo možné dělat. A tak jsme to přežili.
0: A pak přišel rok 1948, znárodnění. A pak, když to zase přeskočíme, firma Petrov pořád existovala, pořád se dělali klavíry, piana značky Petrov. Vy jste se narodila, byla normalizace, prožila jste v mládí a dětství v normalizaci. Když jste se doma bavili se svými rodiči, doufali jste třeba, že zase jednou značka Petrov bude patřit těm, kteří ji založili?
1: Vůbec ne. My jsme prostě měli zákaz vstupu do továrny, protože jsme byli jako třídní nepřátelé a můj děda, který to těžce prožíval, protože on byl ta vlastně třetí generace, kteří byli vyhozeni z továrny a nebylo to jednoduché, protože vlastně v 50. letech většinu rodiny pozavírali a aby jim mohli sebrat ještě ten osobní majetek. A takže můj děda to velmi těžce nes a vlastně celou dobu žil v tom, že si dopisoval s Tomášem Baťou, že zkrátka poslouchal Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu a úplně jako zapomněl na to, že je továrna, protože to vlastně tak 50 let bylo. No a zemřel v květnu roku 1989, takže pár měsíců předtím, než byla revoluce sametová.
0: Přišla revoluce a s ní také restituce, které se vás ale až tak úplně netýkaly, 100%, říkám to správně.
1: Přišla revoluce a můj tatínek se domluvil s tou čtvrtou generací, on byl z té čtvrté generace, že zkusí zrestituovat zpátky továrnu. No a ten proces trval 7-8 let skoro, protože komunisti řekli, no v restituci vám toho moc nezbylo, firma se rozrostla a když jsme se ptali, jak se vlastně rozrostla, protože značka Petrov stále fungovala a prodávala piana nebo firma prodávala piana do stále z celého světa. No tak oni řekli, no, my jsme za socialismu ještě zprivatizovali další pohraniční firmy, které byly německé, ve 4 pohraničních městech. A vlastně všechno dohromady jsme dali do jedné firmy, takzvané Československé hudební nástroje Ober Piana. A vy se to vemte buď všechno, anebo nic, protože my nevíme, co s tím, řekla vláda tenkrát. No, takže to bylo ohromné sousto a my jsme si říkali, že vlastně co s tím budeme dělat, jak si s tím poradíme. No ale nakonec tatínek řekl, dobře, tak do toho půjdem. No a my jsme teda v restituci dostali pouze 4% a zbytek jsme si museli koupit, no. Takže to bylo složité.
0: A kolik to stálo v té době na začátku 90. let?
1: No, my jsme neměli samozřejmě žádné peníze, protože moje rodiče byli zaměstnaní u Lesů České republiky po celou tu dobu socialismu. A takže jsme byli jako normální občani, kteří chodili a žili od výplaty k výplatě samozřejmě. Takže jsme si museli půjčit a bylo to 250 milionů korun, což dneska já si říkám, že by mohlo mít hodnotu tak 2,5 až 3 miliardy korun. A vzali jsme si půjčku u ČSOB a tehdy byl úrok vlastně 18%, takže velký peníze.
0: Říká Zuzana Cedalová-Petrofová, současná jednatelka, prezidentka společnosti Petrov, se kterou si dnes povídáme.

0: Se Zuzanou Ceralovou Petrofovou si v Hradci Králové v její firmě Petrov povídám o klavírech. Jak jste se vlastně vy sama stala jednatelkou firmy? Protože vás bylo víc sourozenců, pokud se nepletu. Jak se stalo, že zrovna vy jste dneska hlava firmy?
1: No, děkuji za otázku. Já mám sestru, která je o 3 roky mladší a tatínek tehdy, když privatizoval, tak vlastně řekl, já, jestli to dotáhnu, tak mě musíte přijít pomoct, jinak co já tady s tou firmou budu dělat a taky mám prodat a zkrátka uvažoval různě. Tak sestra byla tehdy v Kanadě jako operka, to byla její vysněná pozice, protože měla ráda děti a chtěla se naučit jazyk a tenkrát se otevřely konečně hranice. A já jsem vlastně farmaceut, takže já jsem vystudovala tady Univerzitu Karlovou farmaceutickou fakultu v Hradci Králové a 5 let jsem tam pracovala a moc ráda, protože jsem z oboru. No a pak tatínek, když přišel, tak řekl, změň pozici, změň profesi. Tak jsem si dala rok na rozmyšlenou a skutečně jsem to udělala. Takže v roce 2000 jsem nastoupila do firmy, moje sestra o rok dříve, no a nějakým způsobem jsme tady fungovali každá na jiné pozici. Až se stalo to, že v roce 2004 přišla krize a vlastně bylo potřeba, aby někdo se stal kapitánem. A já, když jsem viděla naši rodinu, tak bez ohledu na to, že je mám všechny ráda a jsou to strašně poctiví a slušní lidé, tak nebyl nikdo, kdo by to zvednul. Tak jsem to udělala já.
0: Vaše firma se věnuje muzice, respektive výrobě hudebních nástrojů. Jak jste na tom vy sama osobně s hudbou? Hrajete na něco? Zpíváte?
1: No, já jsem chodila 7 let do Lidušky na piano a hraju si pro radost, nejsem virtuóz a hodně už zapomínám, protože netrénuju, ale například v covidu můj manžel mě koupil noty různý, co mám ráda, abu jsem si hrála a tak jako hraju si pro radost. A můj syn, který hraje na housle a stejně tak jako můj manžel, tak občas spolu muzicírujem.
0: Sedíme v Hradci Králové, to už jsem zmiňoval, kde máte výrobu, ale Hradec Králové není jediné město na světě, kde vyrábíte klavíry a piano. Má to asi svoji logiku, protože on ten nástroj je poměrně velikánský a složitý a stěhování přes půlku světa není jednoduché.
1: No, je to tak. Piano má 7 000 součástek a vyrábí se 6 až 9 měsíců. A my v Hradci Králové ho vyrábíme vlastně téměř celý sám. Takže máme velkou lakovnu, máme výrobu klávesnic, máme strunárnu, máme dřevovýrobu a vlastně jsme i kovovýrobu a jsme schopni ten nástroj vyrobit kromě těch součástek pohyblivých, jako je mechanika a kladívka, tak vlastně skoro celý sám. Litinový rám tedy ne, nemáme slévárnu, ale opracováváme litinové rámy. No a vlastně ten proces je velmi složitý a potřebujete k tomu mnoho lidí, s různýma profesema a samozřejmě ty nejšpičkovější profese jsou profese klavírník, intonér, ladič. No a když svět poptává levnější nástroje a v Evropě se všechno zdražuje a ubývá pracovní síly, tak vám nezbyde nic jiného, než prostě si říct, no tak buď budu vyrábět jako jenom opravdu pár nástrojů té nejvyšší řady v Hradci Králové a tím se neuživí.

0: Vím, anebo prostě musím přenést část té produkce někam jinam, kde je levnější pracovní síla, kde to taky dokážou vyrobit. No a my jsme se k tomu rozhodli před rokem, že část výroby přesuneme do Indonésie, a abychom dokázali uspokojit ty zákazníky, kteří chtějí levnější nástroj, a taky ty, kteří žijí, řeknu, v jiných klimatických podmínkách, jako je Brazílie, Indie nebo jihovýchodní Asie, protože vždycky platí, že piano je nástroj, který je vyroben z hlavně dřevěných, ale i kovových součástek, ale prostě ty pracují, to dřevo pracuje, je to přírodní materiál a vždycky je lepší to vyrábět z toho materiálu, kam přijde potom ten nástroj, jo. Takže tam se pak chová jaksi příznivěji. No a tak tomu jsme se rozhodli a vyšlo to, no, tak jsme rádi.
1: Zmínila jste dřevo a právě o dřevu, respektive o jeho stopě z Vysočiny, si budeme povídat za chvíli.
2: Host dobrého dopoledne.

0: dobrého dopoledne.
1: S jednatelkou a prezidentkou naší nejznámější, abych tak řekl, firmy na výrobu klavíru. Mimochodem, je tady nějaká jiná, paní Zuzano Ceralová Petrofová, nějaká jiná firma, která vyrábí klavíry u nás v České republice v takové kondici jako vy?
2: Je tady firma Bechstein, oni sídlí 15 kilometrů od nás, vlastně v Hradci Králové. A vlastně to vzniklo tak, že se odštěpilo část zaměstnanců tehdy z Petrofu, založili si svoji firmu, měli značku Bohemia Piano, vlastně i v Jihlavě tam vyráběli tehdy a nakonec to dopadlo tak, že Jihlavu zavřeli, zůstali jenom v Hradci Králové a koupila je právě ta německá firma Bechstein. A oni samozřejmě mají svoji strategii, jsme na trhu konkurenti, ale na druhou stranu se dokážeme sednout k jednomu stolu, protože ten piano business je strašně malý a často si musíme vypomáhat.
1: Zmiňovala jste ceny těch nástrojů, ty nejsou opravdu malé. Můžete nám nastínit přibližně, ono to rozpětí je určitě velikánské. V jakém se to pohybuje? Já typuji, že to bude prostě jak v autosalonu, 100 000 až miliony.
2: No tak ty nejlevnější nástroje, které přicházejí tedy z Indonésie, tak ty stojí kolem 160-180 000 euro, pardon, korun, podle toho, jaké mají vybavení. No a pak ty naše nejdražší, řeknu, klavíry, když to úplně přeskočím nakonec, tak stojí Antonín Petrov, ta nejvyšší řada, vlastně top značka, stojí 4,5 milionu.
1: Jak se vám daří prodávat takové drahé nástroje? Kdo jsou zákazníci? Kdo si koupí klavír za 4,5 milionu korun?
2: Tak jsou to konzervatoře, síně, někdy i soukromníci. My prodáváme naše nástroje obecně 50% do institucí, škol, sálů a 50% soukromým fyzickým osobám.
1: Já jsem sliboval, že bude řeč o Vysočině. Už jste zmínila, že ten klavír se skládá z tisíce součástek. Důležitou částí je dřevo a právě dřevo vaše firma získává i u nás na Vysočině.
2: Ano, je to tak. Vysočina, tak jak je krásná, tak má i krásné lesy. A dokonce, když se o ty lesy někdo umí dobře starat, tak to je pro nás výhra. A například pan Hrabě Kinský a celý jeho tým se skvěle starají o lesy na Cigaji, na Žďárskou a odtam teď vlastně máme ty nejkrásnější rezonanční smrky, které zrovna tam jsou rostlé například 160 let. Takže to je úžasné. A my,
1: jako vaše firma.
2: Jo, jako naše firma, proto jsme udělali společně i výstavu s panem Konstantinem Kinským tehdy v Národně technickém muzeu k našemu 160. výročí, že jsme tam skutečně našli ten strom, který je rostlý 160 let. Ta výstava probíhala rok, byla krásná a dneska jsme ji vlastně částečně přestěhovali do Hradce Králové naproti muzeum Východočeského kraje, no jak se to jmenuje. A takže kdo budete chtít, tak můžete naši historii a právě i průřez tady tím krásným smrkem 160 let rostlým vidět v našem novém muzeu. A proč tak starý smrk? Protože my potřebujeme dřevo, rezonanční smrk a ten rezonanční smrk vznikne tím, jak dlouho roste ten strom, jaké pravidelné přírůstky jsou a to jsou ty léta, pokud je to pravidelné a o ten les je dobře pečováno, tak pak ta rezonance je jaksi nejlepší a to je to, co my hledáme. Takže když jsme tenkrát vybírali stromy u pana Hraběte, tak jsme jezdili ještě sladičkou a každý strom jsme poslouchali, jak to rezonuje vevnitř.
1: A jak to vypadá? Nějakým kladívkem do toho bušíte nebo čím do toho stromu boucháte?
2: To je taková jako kovová součástka, kde vlastně vy to do toho klepnete a posloucháte, jaký to má dozvuk. Jo, takže podle toho se pozná, jestli to dřevo jako rezonuje, jestli má nějakou odezvu, jestli jak je silný uvnitř. No. A takové stromy jsou pro nás zajímavé a takové stromy potom vydrží v těch nástrojích vlastně ten smrk rezonanční, který je pak zpracován do té rezonanční desky, tak vydrží až 100 let, že musí rezonovat.
1: Říká jednatelka společnosti Petrov, Zuzana Ceralová Petrofová. Povídat si budeme zase za chvíli.

0: Se Zuzanou Cralovou Petrofovou jsme rozebrali historii i současnost firmy Petrov. Vy jste zmínila, že vyrobit jeden ten klavír trvá několik měsíců. Jak složité je sehnat lidi a odborníky, aby to uměli udělat? Všude slyšíme, jak jsou řemeslníci dnes nedostatková profese. Jak to máte vy?
1: Je to stejný. Když se podíváme do školy, kolik studentů nastupuje do střední průmyslové školy obor klavírník, tak je to tak málo, že se ani neotevře jedna třída. To znamená, že pan ředitel naštěstí nám pomáhá, protože vybírá studenty, kteří by měli zájem o stavbu kytar, houslí a klavíru a dává je do jedné třídy a pak my si je rozebíráme na praxe. No ale třeba se otevře ten obor jednou za 4 roky, záleží, jak silný je ročník. A my vlastně pak si je přejímáme, bereme je na praxi, no a je otázka, jestli u nás vydrží nebo nevydrží, no samozřejmě. Takže nemůžeme jenom spolehat na tohle. Pak máme ještě Dejlův slepecký ústav nebo konzervatoř Dejlovu tady a tam se učí obor intonace ladění, jako ladič. A o tom teď taky máme spoustu skvělých tehdy studentů, dneska našich zaměstnanců. A to jsou vlastně asi 2 školy, odkud jsme schopni jako získat odborníky, ale my na to nemůžeme sázat, my musíme si je vychovávat svoje vlastní, takže jsme rádi, když si projdou tou školu, ale pokud ne, tak to trvá například být skvělým klavírníkem 10 let praxe.
0: Tak to je velmi dlouhá praxe. A jak to vidíte do budoucna? Protože dneska nejenom umělá inteligence umí skládat muziku, psát texty, ale vlastně jsou klavíry, které skoro hrají sami, vypadají jako klavír, zní jako klavír, ale asi to úplně není klavír.
1: No, jako strašně moc se ta doba změnila, tak jak jdou nové trendy a vývoj a zasahuje to do našich životů a do našich koníčků, tak piano je prostě zbytné zboží a je to aby někdo hrál na piano, tak na to potřebuje dostatek času, musí trénovat, musí se zlepšovat krátka, aby mu to dávalo radost té hry a to je prostě dneska obtíž. Takže my vidíme, že ty trendy jdou spíš směrem do umělé inteligence a podpory prostě nových technologií, a tak si jako říkáme, kde bude to naše místo a stále se hlásíme k tomu, že chceme být akustické, že vyrábět akustické nástroje, podporovat právě tu hru a tu radost a ty emoce z akustického nástroje, protože je to něco diametrálně odlišného, než když hrajete na elektronický nástroj. A máme s tím skvělé zkušenosti, protože spolupracujeme s Olomoucí, s Univerzitou Palackého, kde se vyučuje muzikoterapie. A vlastně se slečnou Jankovou, která je absolutně skvělá terapeutka a provází vás těch 45 minut tou muzikoterapií tím, že hraje na piano, ještě do toho zapojí celou skupinu, tak ty lekce jsou velmi oblíbené a vlastně je to takový nástroj proti stresu, anxietě, proti tomu vyhoření a zkrátka těm věcem, které dneska nás potkávají, prostě patří k životu. A myslíme si, že to je naše parketa, že tam prostě my zůstaneme a nebudeme se jaksi tlačit do nějakých elektrických nebo hybridních nástrojů, protože to v tom nejsme nejlepší.
0: Říká Zuzana Cralová Petrofová, jednatelka společnosti Petrov, která byla mým dnešním hostem. Já vám moc krát děkuju za to, že jste si na mě a naše posluchače ve svém nabitém diáři udělala čas a držím palce, ať vaše hudební nástroje dělají radost lidem doslova a do písmene po celém světě.
1: Děkuju moc krát za pozvání.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Za to může déšť, ne, já zpívá se v české verzi téhle písničky Paula Younga. My jsme si ale dali originál Déšť dnes asi nehrozí. I o tom budou zprávy po 12. Každopádně ta písnička, která roznívá, se jmenuje Every Time You Go Away. Ale pojďme zpátky k našemu vysílání. Po 12. hodině po zprávách vás i dnes čekají písničky pro Vysočinu a já se na vás budu těšit i na telefonu 22 155 49 99. Do 12. hodiny Václav Neskář a Phil Collins. Jožek Kolář, přeje hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jaderná elektrárna Dukovany má nižší věkový průměr zaměstnanců než Temelín. Policisté na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Tréninkovým dnem začíná motocyklová velká cena České republiky. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Nedostatek řemeslníků a technických pracovníků eviduje jaderná elektrárna Dukovany. V současnosti poptává na pozice strojařů, svářečů nebo elektrikářů desítky lidí. Prostřednictvím tréninkových programů nebo jaderné maturity oslovuje i studenty. V elektrárně pracuje zhruba 3000 lidí. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
3: Ať zařízením je dukovanská jaderná elektrárna starší než ta temelínská, tak z hlediska věku pracovníků to tak není. Máme věkový průměr 41 let, kdežto v Temelíně je to 42,5.
2: Policejní hlídky se dnes zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojují se do ní stovky policistů z celé republiky. Kontrolují hlavní tahy i silnice první a druhé třídy v okolí větších měst. Hlídkují také na místech, kde se konají velké společenské akce. Upozorně na to mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
4: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
2: Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboli nazvané Bundi Bugio, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Sport. Dnešními tréninky startuje v Brně motocyklová velká cena České republiky. Celý víkend se mají podle předpovědi počasí závodníci na Masarykově okruhu potýkat s tropickými teplotami. Mluví o tom pilot třídy Moto2 Filip Salač.
5: Jsem si stihnul ještě skočit do sauny, co trošku přizpůsobím, samozřejmě s úsměvem. A bude to náročný víkend, i když Brno není trať úplně nějak fyzicky náročná, ale tím, že jsou docela dlouhý rovinky, tak to bude péct pěkně a bude to určitě náročný víkend. Počasí.
2: V Jihlavě a Počátkách teď mají 27 stupňů, v Libici nad Doubravou 29. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte na exitu 119 Velký Beranov, dálnice D1, na sjezdu z brněnského směru. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 12. hodině vám přeji dobrou chuť k obědu, příjemný a pohodový poslech, zůstávejte ve stínu a dodržujte pitný režim. A k tomu všemu si můžete objednat také písničku na přání. Startujeme ty dnešní písničky pro Vysočinu začínají. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známé telefonní číslo do našeho studia 22 155 49 99.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A zavolala paní Boženka, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla, 16. se narodil náš pravnouček Lukášek, tak bychom mu přáli všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, aby rostl, a to přijem celá naše rodina. Pak dneska má náš vnuk Mikuláš narozeniny 10., tak bychom mu chtěli taky popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Mm-hmm. A to přeje taky celá naše velká rodina, nebudu to jmenovat. A pak má od vnučky přítel Leoš svátek dneska, tak mu přeje taky všechno nejlepší. A zítra má narozeniny můj bratránek Zdeněk Pojer z Uřínovic narozeniny, tak Zdeňku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, a to přejem taky celá rodina, a jeho manželka by měla taky zítra narozeniny 20., ale už není mezi námi, taky to pošlem nahoru. A pak všem květám zítra k svátku, ale myslím, že Květuška z Jiříkovic máš na podzim, ale to nevadí, a si to taky oslaví, a to přijem taky celá velká rozvětvená rodina.
1: No to je oslavenců, vám... výborně, děkujeme, ano, povídejte.
2: Já... A vám vše tohle do rádi, a to posílám a všem regionákům a posluchačům tohoto skvělého rádia.
1: Moc krát děkujeme, vybrala jste písničku Tam, kde teče Mississippi od Ondřeje Čejky. Tak ať udělá radost, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Taky, naschledanou.
1: 22 155 49 99, telefonní linka do našeho studia. I pro vaše přání.

I do pátečních písniček pro Vysočinu se můžete zapojit nejenom telefonem, tedy zavolat na číslo 22 155 49 99, ale také napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A nebo využijte internet vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj už tu zahrajte pro mého milovaného andílka písničku Abeceda lásky od Michaely Linkové a Stanislava Procházky. Děkujeme, Ďa Béďa. Písničku posíláme, na vaše přání se těšíme. Hezký poslech.

svátečných písničkách pro Vysočinu míříme za dalším přáníčkem, tentokrát je to SMSka. Joško, obdivuji vaše znalost hudby a vaše komentáře, tedy vašimi slovy zahrajte nádhernou Hnědovlásku a Hnědočku pro moje celoživotní lásku Pavlínku In the Heat of the Night. Tak tady zpráva končí, protože ten limit je pouze 150 znaků. Já děkuji za tu pochvalu, i když samozřejmě člověk všechno nemá v hlavě, ale co neví, tomu napoví strýček Google, umělá inteligence a další zdroje na internetu. Tak a teď už ta Hnědovlasá Hnědočka, Sympatianda každým soulem, velikánský hit z 80. let. Možná pro někoho z vás vzpomínka na mládí, na dětství, anebo na dobu, kdy byl ještě na hubách, jak se říká. To už si přeberte, jak chcete. Každopádně ta písnička se jmenuje, jak už bylo řečeno, In the Heat of the Night. Přichází Sandra.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme splnit další SMS-kové přání. Prosím, zahrajte pro radost mé úžasné sestřičce písničku Mám tě ráda, brácho, děkuju, Robert. Tak a takhle, jak to je řečeno a napsáno, tak opravdu nevím, jakou písničku vlastně mám zahrát, co je název té písničky a co už je ten vzkaz od Roberta. Tak víte co, Mám tě rád, Damien, Ladislav Křížek. Trefil jsem to? Napište mi. A nebo zavolejte. Vaše hudební přání 22 155 49 99.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezký pátek, dnes vybírám písničku od Taylor Swift z filmu Toy Story příběh hraček 5. Leošům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům hezký letní víkend přeje Sylvie z Prahy. Tak já Taylor Swift posílám a

0: Další, kdo si bude vybírat z našeho celkem bohatého hudebního archivu, je Zdeněk z Těchorazu, kterého vítám v našem vysílání. Dobrý den, Zdeňku.
1: Dobrý den, Jožo, já vás také zdravím do Českého rozhlasu Vysočina. Samozřejmě, že zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina a celou tu naši, jak říkáme, fanklubáckou partu. Takže já bych chtěl dneska popřát jednej naší skvělej kamarádce, tý naší fanklubácký party, kde jsme se taky seznámili a volá do Českého rozhlasu Vysočina a je to naše Květulilinka z Jiříkovic. Takže Květulilinko, za sebe i za Helenku ti přejeme k zítřejšímu svátku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti. Po hlavní svěžnosti přát nebude, tu bys mohla ještě rozdávat, jak jsi šikovná. A ještě bych teda chtěl popřát, v úterý budou mít svátek Zdeňky, takže máme v rodině Zdeňku snachu, takže písnička bude také pro ní, přejeme jí to samý jako Květulilince a nechali bychom jim zahrát, protože jsou to báječní holky, ne? Jožo, co mi na to říkáte?
0: No, 100% o tom není žádných pochyb.
1: Tak jako jim zahrajeme písničku a všem fanklubákům samozřejmě a posluchačům.
0: Bezva, děkuju za všechny. Posíláme báječnou ženskou s Michalem Tučným, ať udělá radost. Díky, zdravím do Čechorazu, přeju krásný den a naslyšenou.
1: Já taky zdravím, naslyšenou.

A Michal Tučný odchází, další přání přichází písemné pro Míšu Hašišáka z Humpolce se vzkazem: Člověče Míšo, pěkný víkend a volume doprava. Díky moc, Honza. Tak to píše Honza, já jsem to přečetl a mám zahrát něco od Boniem. Kalimba de Luna by se mohla líbit nejenom Humpolci, co říkáte, přátelé, tak si užívejte začínající víkend a klidně si taky napište nebo zavolejte o svůj oblíbený song až do 13. hodiny plnýho žakulář. Vaše přání.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A samozřejmě také můžete napsat buď SMSku a nebo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Další přání, které mám teď je připravené, k nám dorazilo SMSky od naší pravidelné posluchačky z Pelřimova, která píše: prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají, písničku Panenka z kouta. Mnohokrát děkuji, Verča z Pelřimova. No, přání bylo vyřčeno, přečteno, píseň je připravena a přesně takhle zahraju i vaší oblíbenou. Jste pro? Tak mi zavolejte nebo napište. Jože Kolář od mikrofonu přeje stále příjemný a pohodový poslech a dávejte na sebe pozor, protože venku sluníčko pálí, tak buďte nejenom v koutě, jako ta panenka, o které zpívá Marcela Zmožek, ale pokud možno také ve stínu a s nějakým nealkoholickým nápojem, abyste doplňovali pitný režim.

0: telefonní linka do našeho studia 22 155 49 99 je obsazená. Já zdravím a vítám pana Pavla. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju. Chtěl bych vás poprosit o písničku Tu pohodu a zahráli bychom to všem posluchačům. Zahráli bychom to ještě do práce, ať to utíká co nejdřív. Mm-hmm. A přeju všem hezký víkend. Má být fakt vedro, protože už teď to peče dneska, takže... Mm-hmm.
0: Mají být tropická vedra a k tomu také bouřky, takže se máme na co těšit o víkendu. Dávejme všichni na sebe pozor, jo?
1: Dobře, díky moc, vám hezký víkend. Naslyšenou.
0: Kabáti a pohoda už jsou mezi námi.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pěkný den, prosím, zahrát pro tu paní. Pro radost od Jany Chládkové, jsem šťastná, že tě mám, brácho. A děkuji, Majka Střebíče. Paní Majko, posíláme Janu Chládkovou a věřím, že se bude líbit a udělá radost.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Václava Neckáře Šalalalalí. Děkuji za zahrání, napsala Štefka. Tak Václava Neckáře posíláme a písnička ať s

Za 3 minuty už tady bude 13. hodina a to znamená, že dnešní písničky pro Vysočinu končí, ale ty další se chystají a já se těším, že se u nich zítra po 12. hodině uslyšíme. Užívejte odpoledne, mějte se krásně, po 13. Patrik Rozehnal, vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. A teď ještě Sandokan.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Čechách hrozí o víkendu silné bouřky. Žákům ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě začaly prázdniny. Fotbalisté národního týmu mají po remíze s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V sobotu i v neděli odpoledne a večer se můžou objevit bouřky, vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Ta platí ode dneška do odvolání. Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
2: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Už dřív vydali meteorologové výstrahu před vysokými teplotami. Ty na většině míst v Česku přesáhnou 31 stupňů Celsia. Učitelé na Vysočině rozdali první vysvědčení. O týden dřív začínají letní prázdniny například žákům základní školy Havlíčkova v Jihlavě. Budova je totiž v rekonstrukci a proto vedení požádalo ministerstvo školství o výjimku z organizace výuky.
3: Jsem rád s tím, co jsem dostal.
4: Druhák Petr je se svým vysvědčením spokojený, podobně jako většina jeho spolužáků. Podle jejich třídní učitelky Ivy Divišové se totiž dětem v uplynulém roce dařilo poměrně dobře.
5: Ode mě ze třídy z 2. B základní školy Havlíčkova odjde s vysvědčením 21 dětí. Z toho bude mít 20 dětí vyznamenání a z toho ještě 15krát samé jedničky.
4: Vysvědčení si ale děti nepřebírají ve své domovské škole. Kvůli její rekonstrukci poslední týdny sídlí v areálu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Afghánistán zaútočil na ukryty islamistických bojovníků v Pákistánu. Informovalo o tom ministerstvo obrany vládnoucího Talibánu. Počet obětí není známý. Na síti X ministerstvo napsalo, že afgánské letectvo útočilo na ukryty bojovníků takzvaného islámského státu ve dvou provinciích. Zasažené základny měly podle Talibánu sloužit k plánování útoků na Afghánistán. Sport. Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Ten tráví už na své základně v Dallasu, kam se přesunuli hned po konci utkání v Atlantě. Češi si remízou zkomplikovali cestu do vyřazovací fáze. V posledním duelu ve skupině v noci ze středy na čtvrtek našeho času totiž musí s největší pravděpodobností porazit Mexiko. To má po výhře nad Jižní Koreou 1-0 jistotu prvního místa ve skupině.
6: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 31 stupňů, v Přibyslavi a Bystřici nad Panštejnem 27. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda osobního auta s traktorem překáží na silnici 344 u Havlíčkova Brodu. Dávejte tam pozor a s komplikacemi počítejte v Humpolecké ulici přímo v Havlíčkově Brodě. Dopravu tam teď blokuje kolize dodávky a osobního auta.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je pátek, krátce po 13. hodině a přichází pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Seidhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešním tématem je světloplachost.
6: Vesele a zdravě
8: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
9: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
8: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
9: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
8: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc, to znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no.
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme
0: černobílé.
6: Viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: северной стены. Светлые про мне сны, ясный день. Здравий, Петре. Зазнамник се розцвá страхy, že bude též světlo plachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
1: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
2: To není,
1: slyším,
2: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
1: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
2: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
1: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
2: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
1: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
2: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
1: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
2: Na problémy takové, to kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později těm, které položíte živě v našem vysílání.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 20.

0: 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce, hladně řečeno, smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, asi se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistojní makulární edem na sítnici. Ano. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít, prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak já mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat, ano. Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těchhletěch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Takže to já si taky myslím, bohužel. Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby, jo. Ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: tím,
1: být.
2: Že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdemlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: Dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Ne, mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: A zase dílky, se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: Promiňte.
3: Vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky A velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové, kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedej zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Nebo tak,
2: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba, nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako to celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych jsem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no, může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih, je to no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Operátoři v budoucí jaderné elektrárně Dukovany 2 budou potřebovat několik let praxe. Policie dopadla sériového žáře. Maďarský brankář Christian Hedy posílil tým fotbalové Sparty. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Asi 1500 lidí by mělo najít místo v budoucí jaderné elektrárně Dukovany 2. Společnost už začala s prvním náborem pracovníků. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla mluvčí společnosti EDU 2 Alice Horáková. Letos se firma zaměřuje především na obsazení speciálních pozic, které vyžadují několikaletou praxi v oboru, vysvětluje Horáková.
2: Musíme začít s přípravou prvních operátorských pozic, což se může zdát jako někomu jako poměrně brzo, ale některé ty pozice musí kromě základního vyškolení projít také povinnou několikaletou praxí, takže to zabere opravdu ten výcvik několik let. Takže abychom měli ty odborníky připravené na spouštění v letech 36-37, tak je potřeba začít s jejich výběrem už nyní.
0: Sériového žáře dopadli policisté na Vysočině. Podle kriminalistů má 26-letý muž na svědomí více úmyslně založených požárů na Pelhřimovsku a okolí. Zapálit měl například ceník u Horní Vsi, ve kterém bylo uskladněno 40 balíků sena. Uvedla to policejní mluvčí Michaela Lébrová.
3: Obvinění se k požárům doznal, jak uvedl, byl ve velkém stresu a požáry zakládal, aby utekl před každodenními starostmi. Po provedení nezbytných úkonů byl propuštěn na svobodu. Případ nadále vyšetřujeme. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.
0: Tradiční historická slavnost Barchan začíná v Jemnici. Městem dnes o 17:30 večer a pak ještě zítra odpoledne projde historický průvod. Součástí slavnosti budou trhy lidových řemesel, historická krčma, pouťové atrakce, rytířská vystoupení nebo večerní ohňová show. Barchan připomíná legendu o králi Janu Lucemburském a královně Elišce Přemyslovně. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subtra letos v dubnu potom, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH.
1: Sport.
0: Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedy. 23-letý gólman přichází z West Hamu, naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 30 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 28. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda osobního auta s traktorem překáží na silnici 344 u Havlíčkova Brodu. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Batelově budou v sobotu slavit 100 let fotbalu, přijedou hrát stará garda Bohemians s Antonínem Panenkou a nebude chybět ani doprovodný program a výstava z historie. Pozvánku přineseme v našem vysílání už za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.
5: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

0: mensaje. Sí.
1: S vámi je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré páteční odpoledne. Máme 14 hodin 9 minut. Oslavy 100 let fotbalu v Batelově proběhnou v sobotu 20. června na fotbalovém hřišti a hlavním hostem programu bude legendární Antonín Panenka. Co všechno na návštěvníky čeká a na co se mohou těšit, nám teď poví spoluorganizátor a moderátor akce Daniel Tauš.
2: Dobrý den, tak těšit se můžou určitě na bohatý program, myslím si, že to bude velká věc, určitě všechny srdečně zveme. Není úplně pravidlem, aby po hřišti v Batelově běhali bývalí mistři Evropy v čele s Antonínem Panenkou, takže bude vlastně zápas internacionálů, první FC Batelov proti FC Bohemians, bude doprovodný bohatý program, bude vystoupení gymnastek, bude tam jakoby exibiční utkání žáků. Asi není jako velkým překvapením, že potom bude ohňostroj, bude tam kapela se jmenujem, takže opravdu si myslím sobotní odpoledne v duchu oslav 100 let batelovského fotbalu si myslím, že nabídne parádní zábavu pro celou rodinu.
1: Já se ještě zeptám, má probíhat i historická výstava, o čem to bude?
2: Protože první FC Batelov bude slavit své 100 narozeniny a ta historie je opravdu bohatá, hrálo se na různých hřištích v Batelově, spoustu hráčů během těch let, takže vlastně tady ta výstava bude takovým ohlédnutím za těmi 100 lety bohaté historie batalovského fotbalu.
1: Od kolika tedy akce začíná?
2: Začne tedy zítra v sobotu 20. června od 1:30 a to asi ten největší highlight toho programu, to utkání proti Bohemians Praha, bude začínat ve 2 hodiny odpoledne. Tak určitě srdečně zveme všechny fanoušky nejen batalovského fotbalu, protože výročí z těch narozenin je určitě velká věc, takže všechny srdečně zveme, přijďte se podívat. Mistři Evropy neběhají po hřišti v Batelově každý den, takže přijďte, rádi vás všechny uvidíme.
1: A já ještě dodám, že návštěvou této akce přispějete na dobrou věc. Vítěžek z celé akce totiž poputuje charitativnímu projektu Koledujem si, který pomáhá nemocným dětem. Tak určitě doraste. A pojďme dál. První vysvědčení na Vysočině už jsou rozdaná. Dostali je například žáci základní školy Havlíčkova v Jihlavě, kteří tak odchází na letní prázdniny o týden dřív než ostatní. A proč, to se dozvíte za chvíli v reportáži.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte 31 československých důstojníků vybraných do sebevražedných misí. Měli zastavit první nápor nacistického Německa a počítalo se u nich s vysokou úmrtností. Dobře to věděli a ctili svou přísahu. Mnichovská zrada jim to znemožnila. Odhodlání ale nestratili a vydali se na cestu do neznáma.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kg, čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kdy hledáme signál.
1: Tak to byl originál. Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina ve 14 hodin 23 minut. Zatímco většinu žáků v Česku čeká ještě týden ve škole, děti ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě zahájily letní prázdniny.

0: Ne už dnes. Kvůli rekonstrukci školní budovy jsou od května rozdělené v provizorních učebnách po celém městě a školní rok proto mají kratší. Žákům prvních a druhých tříd, kteří se dočasně přestěhovali do budovy základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, dnes učitelé předali vysvědčení.
1: Tak jak se těšíte na to vysvědčení?
2: Ve třídě paní Ivy Divišové se usazují druháci, v lavicích ale moc času nestráví. I když je teprve 19. června, přišli si hlavně pro vysvědčení.
1: Tak, Verunko, ty vypadá, že se bojíš. Co si myslíš, že tam je?
3: Já nevím.
1: Máš strach? A ještě se bojíš pořád?
3: Ne.
1: Takže sami jedničky samozřejmě v okruhu si šikona svalačka.
2: Zatímco si Iva Divišová volá děti postupně jedno po druhém, aby jim předala vysvědčení a spolu s ním i olympijský diplom, ostatní už v lavicích probírají své výsledky. Většina je s nimi spokojená.
4: Dá se říct dobře a jsem rád s tím, co jsem dostal.
5: Samé jedničky.
2: Ukazují své známky druháci Dan a Petr. Teď už se jenom těší na prázdniny, které budou mít delší než žáci z jiných škol.
4: Buď půjdeme na chatu, anebo budu mít přemýšťák nějaký.
5: No, když nebude moc velký vedro, tak pojedeme do Albánie.
1: A když bude vedro?
5: Tak nepojedeme.
2: Většina dětí z 2. B odešla s vyznamenáním. Vysvědčení ale nedostali na své domovské škole Havlíčkova, ale v areálu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, kam se dočasně přemístili kvůli rekonstrukci své budovy.
1: My jsme spokojení, děkujeme samozřejmě paní ředitelce základní školy Masarykova, že nám to tady umožnila. Je to pro nás dostačující prostor, děti se tady s tím prostorem zžili, je to pro ně ideální místo.
2: Vysvětluje Iva Divišová s tím, že žáci se sem vrátí i na začátku příštího školního roku. I ten jim ale začne o týden později. No a zatímco odsud míří děti už s vysvědčením domů, ve vedlejší budově základní školy Tomáše Garrigua Masaryka žáky ještě týden chození do školy čeká, i když už ve volnějším režimu.
6: Abychom si to zpříjemnili, tak nás v pondělí čeká vodní bitva na školním hřišti, abychom přežili to horké počasí. Dál všechny děti ve čtvrtek vyráží na nějaké společné aktivity mimo areál školy a v pátek už rozdáváme vysvědčení.
2: Vysvětluje zástupkyně ředitelky Markéta Fajfrová, že zároveň ale mají už jen týden i na různé administrativní úkony. Kromě tisku a podepsání vysvědčení je to například i výměna učebnic. Z Jihlavy Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Až do počátku 80. let minulého století pracovali v domově seniorů ve Ždírci na Jihlavsku řádové sestry. Zařízení letos slaví 100 let od založení a my si o jeho historii popovídáme s pamětnicí krátce po půl třetí v příběhu z Vysočiny.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Domov seniorů ve Ždírci na Jihlavsku letos slaví 100 let od svého založení. Dnešní moderní zařízení začínalo v roce 1926 jako siročinec, ve kterém se o děti staraly řádové sestry. Na dvě z nich zakladatelky ústavu s námi zavzpomínala jejich praneteř.
2: Na nádvoří Ždíreckého domova stojím s paní Marií Králíkovou.
3: Byly to moje pratety Emilie a Terezie Klimentovi, který založili tady ten siročinec a chudobinec.
2: A byly to řádové sestry?
3: Spolku svatého Františka, spolek sester Klimentových. Ze Ždírce Upolné se to správně jmenovalo.
2: Ví se ve vaší rodině, proč se k tomu odhodlali?
3: Měli v sobě takovou tu citovou záležitost, kdy po první světové válce bylo spoustu sirotků, starých lidí.
2: Byly místní ty sestry?
3: Oni se tady narodili. Můj praděda tady koupil dva statky v roce 1877.
2: Z čeho financovali stavbu toho ústavu?
3: Ze svýho věna. Taky scháněli dary, dělali fotografie, dělali pohlednice.
2: My se teď díváme do almanachu.
3: Tohle to jsou moje pratety, to je Terezie, Emilie a jejich bratr Augustin kněz.
2: Vedli i sami ten ústav, co se týče té ekonomiky.
3: Terezie byla velice dobrá manažerka, dneska by se řekl. A Emilie, to byla duch takový mámy tady. Prostě se tak doplňovali.
2: Samozřejmě ten ústav nemohli vést sami dvě.
3: Byla tady sestra Františka, sestra Bohdanka, sestra Běhounková.
2: Vy se to takhle pamatujete?
3: Když jsem tady byla každý den, bydleli jsme hned naproti a naše tety byly pro nás jak druhý maminky. A jinak tady pak byly řádové sestry. Těch bylo vždycky tak 10. Bylo tady asi 66 lidí.
2: Dospělí, ale i děti.
3: Jenom děti až do toho roku, než se to znárodnilo, v tom roce 51, tak potom už tady byli starý lidi.
2: Jdeme dovnitř, prosím, veďte mě.
4: Kody jsou tady ještě původně.
2: Jsme v jídelně a dívám se, ve zdi jsou tady dva kameny s letopočtem 1926, což je v podstatě vznik toho ústavu.
3: Tady byla kaple, můj děda byl velice šikovný tesař, celý krov na celý domov dělal a tady do té kaple vyráběl vyřezávaný lavice.
2: Do kdy tady ta kaple byla?
3: Do 1986, pak byla tady rekonstrukce.
2: Z kaplí zmizely i řádové
3: ano,
2: sestry.
3: Tak, se konaly bohoslužby a mě a moji starší sestru naučili ty sestřičky zpívat a přednášet, takže jsme tady chodili zpívat na bohoslužby a přednášeli jsme na Májový básničky k panence Marii.
2: Pojďme dál, už sem klienti začínají chodit na oběd. Stoupáme do patra a stojíme na balkonku v čele té staré budovy. To tady bylo?
3: Tady ten balkonek je původní, ale vchod, kterým se chodilo původně do domova důchodců.
2: Ten býval pod námi tady.
3: Ano, ten už tady není.
2: Sešli jsme zpátky po prvorepublikovém schodišti.
3: U těch dveří byl umístěný zvonec a vždycky, když byla snídaně, oběd a večeře, tak na to sestřička zazvonila, aby všichni klienti přišli na jídlo. Ale ten zvon se potom po 50. letech ztratil a nikdo neví kam.
2: Ze Ždírce Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: koty. Pochodem w chod.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pátečním odpoledně to byl Jarda Hypochonder se svou šenkýřkou, blíží se 15. hodina a my se teď ještě zaměříme také na barvu očí. Co o ní rozhoduje? Tak to prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Kvůli MotoGP v Brně bude policie na Vysočině víc kontrolovat dálnici D1. Policisté pátrají po primátorovi Karviné Wolfovi, je obviněný v korupční kauze. Benzín a nafta o víkendu zlevní. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy silné. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly zaměří i na další silnice, po nichž by mohli návštěvníci akce jezdit. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech, uvedla to mluvčí Dana Čírtková.
5: To může vést ke vzniku dopravních komplikací a případných delších kolon, a proto apelujeme na všechny řidiče, aby byli k sobě ohleduplní, aby byli při jízdě trpěliví i v té koloně. Jednak se předpokládá, že budou vysoké teploty vzduchu, takže aby sebou na cestu měli tekutiny.
4: Program na Masarykově okruhu potrvá od pátečních tréninků do nedělních hlavních závodů. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii. Ceny pohonných hmot o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín také mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí, oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboli, nazvané Bundi Bugio, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína.
3: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5, 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosaovou poměrem 2-0 na sety.
3: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Přidá se slabý, postupně mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Nehodu osobního auta máme teď hlášenou ze silnice 360 u Podsoucova na Třebíčsku. Dávejte tam pozor. A opatrně teď také v Batelově na Jihlavsku. Na kruhovém objezdu došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Venku to pěkně hicuje a o víkendu to bude víc. A my si už za chvíli v minutě pro zdraví poslechneme pár pravidel při pobytu na slunci, na co si dát pozor, abychom potom netrpěli.
3: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: zdraví.
1: S přicházejícím létem tráví mnoho lidí více času venku na slunci. Jaká jsou základní pravidla, aby to neskončilo popáleninami?
2: Je dobré na ta základní pravidla myslet. Stále platí, že slunce má největší sílu přes poledne a v časných odpoledních hodinách. A v této době, pokud můžeme, pak by bylo nejlepší zůstat ve stínu. Pokud to možné není, měli bychom kůži chránit tak, že se namažeme krémem s ochranným faktorem, a to se doporučuje i opakovat. A aspoň hlavu chránit pokrývkou. Doporučila bych i ramena a na oči dávat brýle. A upozorním ještě na to, že někdy to počasí mate. Vypadá to jako oblačnost, nebo pofukuje a nezdá se, že by bylo takové teplo, ale to záření může být i tak silné a pak to večer pocítíme doslova na vlastní kůži.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: 15 hodin, 17 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Méně pesticidů i fosforu je v přehradě Švihov na řece Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy a část kraje Vysočina. Výsledky šetrnějšího hospodaření představilo dnes Povodí Vltavy a my vám k tomu řekneme více podrobností už za pár minut. Zůstaňte s námi.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Anna Julie Slováčková, máme 15 hodin 20 minut. Voda v přehradě Švihov na řece Želivce je podle hygieniků čistější, a to díky šetrnějšímu hospodaření zemědělců v jejím okolí. Projekt na omezení pesticidů v povrchové vodě spustilo Povodí Vltavy s ministerstvem zemědělství v roce 2019. Výsledky představili dnes přímo u přehrady. Věra Hájková byla na místě a já přeji hezké odpoledne.
1: Přeji pěkné odpoledne.
0: Věro, jak výrazně tedy kleslo množství pesticidů v přehradě?
1: No tak Povodí Vltavy pravidelně monitoruje hodnoty pesticidů ve vodě a výsledky ukazují, že se jejich přísun snížil o 27%. Do projektu šetrnějšího hospodaření vstoupilo dobrovolně v roce 2019 18 zemědělských podniků, které obhospodařují v okolí přehrady více než 12 000 hektarů půdy. Za to, že některé látky na ochranu rostlin vůbec nepoužívají a některé ve sníženém množství dostávají kompenzace od ministerstva zemědělství, ručně se pohybují v součtu mezi 50 až 60 miliony korun. Projekt na Švihově je podle ministerstva úspěšný a proto ho spustilo taky na dalších přehradách, konkrétně to je Římov, Vrchlice a Opatovice.
0: A jak to hodnotí sami zemědělci?
1: Tak zástupci některých podniků dnes byli na setkání u přehrady. Mluvila jsem například s jednatelem podniku z Dolních Kralovic Vítem Havlem. Ten mi říkal, že jim to tedy přineslo více papírování a plánování, ale že sami vnímají potřebu ochrany vody jako velmi nezbytnou, a to hlavně kvůli budoucím generacím. Taky mi tedy říkal, že museli změnit osevní plány a uspůsobit pěstování tomu, že nemohou některé postřiky používat a bez nich některé plodiny prostě nerostou. Kompenzace za to všechno jsou ale podle něj dostačující.
0: A já se ještě zeptám, jak to teď vypadá s množstvím a kvalitou vody v přehradě?
1: O tom jsem mluvila přímo s ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Podle něj i přesto, že od začátku roku se Česko potýkalo se suchem, tak naštěstí v minulých týdnech přece jenom něco napršelo a naplněnost přehrady se pohybuje mezi 80 až 90%, což je velmi dobré. Kvalita vody je podle něj z hlediska hlídaných parametrů absolutně v pořádku. Byli jsme taky přímo u hráze a musím říct, že mě až překvapilo, jak je voda krásně čistá a průzračná. Říkala jsem si jenom do ní skočit, ale to se samozřejmě nesmí.
0: To je dobrá zpráva. Mimochodem jsme se teď tady před chvílí bavili s kolegy o koupání, protože to počasí tomu úplně svádí. Tak třeba se to podaří příště. Tolik redaktorka Věra Hájková. Já děkuji za informace a přeji vám pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: A my už se také za chvíli dozvíme, kdo to byl Keťas v pořadu Bejvávalo.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 15:30 a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne. Užívejte si pátek dle libosti a vy poslechněte si teď Miroslava Marka, který poví, kdo to byl Keťas.
1: Bejvávalo.
2: O keťaseň. Slovo keťas má původ v době první světové války. Když skoro nebylo co koupit, nedostávalo se potravin, tak kvetly prodeje na černo. Obchodu se vedle těch běžných prodejců vehementně chopili překupníci. Někde pokoutně sehnali či nakoupili zboží a obratem ho prodali mnohem dráž. Keťasili. Zkrátka se takovým lidem začalo zcela prozaicky říkat keťasové, což je zkomolenina z němčiny. Konkrétně ze slova Kettenhändler, což přeloženo do češtiny znamená řetězový obchodník. Tehdejší mizérie navíc spočívala v tom, že ti, kteří měli s čím obchodovat, už většinou nechtěli brát peníze. Ty ztráceli svou cenu. Zboží se dostalo nejlépe zase za nějaké jiné zboží. Nastal výměnný obchod jako před dávnými časy. A protože všeho zboží bylo čím dál tím méně, jeho cena s roky trvající válkou prudce stoupala. Lidi byli ochotni směnit mouku či jakékoliv jiné potraviny za zlato či rodinné šperky. To víte, že značně nevýhodně. Zbavovat se náušnic a podobných drahoceností po babičce není dobré, ale aby nebyl hlad, lidé to podstupovali. Každý se hod snažil svoji rodinu nějak zaopatřit. A tak zatímco jedni aspoň nehladověli, druzí výrazně bohatli. A o čemže je konkrétně řeč? Tedy co se těch cen týče? Zatímco před válkou v roce 1914 stálo jedno vejce 6 haléřů, na konci války se dalo pořídit už za korunu 20, tedy 20krát dráž. Sádlo bylo 30krát dražší. No a příště, v pondělí, hrst starých říkadel čtveračivých.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bardo, řekni fór.
1: Sedí James Bond v baru a přisedne si k němu krásná žena. On se na ní usmívá a ona se zeptá, jako co se děje. A on říká, no já mám speciální hodinky a ty mi říkají, že nemáte kalhotky. No, tak to vám asi nefungují, protože já kalhotky mám. Bond se podívá takhle na hodinky a říká, že by mi šli napřed.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Aleši Kubíkové.
1: Přiblížila se 16. hodina a my jsme se přiblížili ke kuchyni. O víkendu má být poněkud teplej, než bylo v uplynulých dnech a začíná to být znát. Proto si nachystáme něco osvěžujícího, chladivého a nezapomenutelného. Zkusili jste někdy salát z vodního melounu, který míchá sladké a slané chutě? Já jsem to zkusila a chutná dobře. A Dáša teď přidá recept.
2: Kdo rád kombinuje sladké a slané, bude z dnešní dobroty určitě nadšený. Dáme si vodní meloun jako základ salátu, jehož ostatní suroviny jsou spíše výrazné a slané. Já mám z melounu dlouhodobě pocit, že je to vlastně taková červená okurka, takže mě recept na tento salát nepřekvapil. Vezmeme tak 1,5 kg vodního melounu, který máme oloupaný, vypeckovaný a nakrájený na kousky. Připravíme si ještě jednu červenou cibuli, 250 gramů sýru feta, bylinky, především mátu, olivový olej a pár oliv, pokud je máte rádi. Cibuli nakrájíme na měsíčky, limetku vymačkáme a v její šťávě necháme cibuli chvíli marinovat na dně opravdu hodně velké mísy. Na menší kostičky nakrájíme také sýr a jdeme míchat. Do mísy přidáme kousky melounu a sýru, pokapeme olivovým olejem a přidáme i několik vypeckovaných oliv. Salátovými lžícemi prohážeme všechny suroviny a dozdobíme. Hodí se najemno nasekaná petrželka a lístky máty. Salát podáváme vychlazený z ledničky a můžeme k němu přidat čerstvou bagetu. Recept je velmi jednoduchý, je rychle hotový a chuťové kombinace rozhodně stojí za vyzkoušení. Tak až vám bude horko, dejte si tento osvěžující salát a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Čechách hrozí v sobotu i neděli odpoledne a večer silné bouřky. Žákům ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě začaly prázdniny. Fotbalisté národního týmu mají na mistrovství světa volný den. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky. Místy silné. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Do Čech dorazí silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Učitelé na Vysočině rozdali první vysvědčení. O týden dřív začínají letní prázdniny například žákům základní školy Havlíčkova v Jihlavě. Budova je totiž v rekonstrukci a proto vedení požádalo ministerstvo školství o výjimku z organizace výuky.
2: Jsem rád s tím, co jsem dostal.
3: Druhák Petr je se svým vysvědčením spokojený, podobně jako většina jeho spolužáků. Podle jejich třídní učitelky Ivy Divišové se totiž dětem v uplynulém roce dařilo poměrně dobře.
4: Ode mě ze třídy z 2. B základní školy Havlíčkova odjde s vysvědčením 21 dětí. Z toho bude mít 20 dětí vyznamenání a z toho ještě 15krát samé jedničky.
3: Vysvědčení si ale děti nepřebírají ve své domovské škole. Kvůli její rekonstrukci poslední týdny sídlí v areálu základní školy Tomáše Garika. Erika Masaryka, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Afghánistán zautočil na úkryty islamistických bojovníků v Pákistánu. Informovalo o tom ministerstvo obrany vládnoucího Talibánu. Počet obětí není známý. Na síti X ministerstvo napsalo, že afgánské letectvo útočilo na úkryty bojovníků takzvaného islámského státu ve dvou provinciích. Zasažené základny měly podle Talibánu sloužit k plánování útoku na Afghánistán.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Ten tráví už na své základně v Dallasu, kam se přesunuli hned po konci utkání v Atlantě. Češi si remízou zkomplikovali cestu do vyřazovací fáze. V posledním duelu ve skupině v noci ze středy na čtvrtek našeho času totiž musí s největší pravděpodobností porazit Mexiko.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne už oblačno. Později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Přidá se slabý, postupně mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: A s komplikacemi počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 164. kilometrem u Velké Bíteše. Překáží tam nehoda osobního auta a autobusu a ke střetu osobního auta s traktorem došlo na silnici 354 u Netína na Žďársku. I tam buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
3: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
2: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
3: Ano, my jsme ukryti.
2: Ano,
3: teď už je to dobrý,
2: humorem.
3: Teď už jsme nabiti
2: a můžeme
3: lánem
2: začít.
3: A humorem.
2: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať, čisto bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou... Něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: Ono se to nasměrovalo takhle. A jde. Už jsme hráli country pak.
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmy naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A, ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič, zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u

0: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn. No, sejmené scénka z roku 1960 se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
1: Tak Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. No počkej, to ne, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
2: Pipka je
1: vedoucím nad střediskem 22.
2: Vedoucím střediska 22.
1: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
2: Ano.
1: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
2: Neváhající nasadit, ne?
1: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
2: Své osobní volno.
1: Ano, ne? Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
2: pravidelně
1: o 2-3%.
2: Ano.
1: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
2: Pardon.
1: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
2: Mezi zaměstnanci.
1: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
2: Hi. No.
1: S Pipkou, tak
2: povahu.
1: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano? Čárka, pro svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
2: Družnost.
1: Jo.
2: Smysl pro kolektiv.
1: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
2: Tak.
1: Čárka, máš?
2: Ano.
1: Hrdinství.
2: Ano. Co?
1: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
2: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
1: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řek na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
2: No tak třeba pro svou upřímnost.
1: No tak.
2: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
1: no, dobrý,
2: ne?
1: No dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
2: No.
1: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
2: Že je houževnatý, ne?
1: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
2: Aby Pipka...
1: Tu odměnu dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
3: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
1: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
3: Jo, hrdina,
1: jo.
3: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
1: Ono, soudruhu řediteli.
3: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
1: Ano, no. Hned to bude, soudruh řediteli, čest. Tak Helenko, a honem novej papír.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k ním měl jako takový blížší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nespomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a

0: takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
1: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
0: Horníček,
1: ano.
0: Lubomír Lipský
1: a Miloš Kopecký.
0: Ano, ano. A ten dělal toho bojovního Kopecký, ano. Teda Lipan.
1: Ano.
0: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
1: Takhle jako i po letech nalíčení?
0: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
1: Přenesli jsme se zpátky do 50.
0: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho, toho Lipskýho.
1: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
0: no tak
1: už
0: máme to natočený.
1: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
0: Třeba se to pustí někdy.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala děkujem. Bot, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, na
1: díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se
7: tak
1: daří.
7: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. 3 jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl 3, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado, správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že 2. Všichni to opakují.
1: A všichni to ale víme, že 3.
10: 3, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly 3.
1: Byly 3, původně byly 3. Paní, jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
10: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
11: No, já si myslím, že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
10: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
11: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
10: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
10: pan
1: tady...
10: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
11: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
10: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
6: no, no.
10: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
10: No to ne.
6: Aha, tak ne.
11: Ne, ale upřím nás jste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
10: Já to tajím, ale...
11: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
10: Děkuju.
11: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
10: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
10: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
12: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona, když tak jemně sedala, když on už tam ležel, a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
12: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
12: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
12: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
12: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
12: To není možný.
1: Ne?
12: Ne.
1: Ne?
12: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už není takový.
1: To jste schopný odjet i domů zpátky. Ne,
12: já to tam mám napsaný přímo. U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
12: Ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele.
12: Zkušený člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
12: Jako když...
1: Takže na sebe voláte přes pokoj.
12: Ne, přes mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
12: Zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
12: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
2: No,
1: můžete, klidně. Tak. Teď už můžete nahlas, potichu i řvát.
2: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
2: A pane Ume, já vás moc zdravím.
5: Vida,
2: a
5: ze Sadský.
2: Už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
5: No jo, to víte, že jo.
2: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
5: ano.
2: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
5: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
5: Ale jo, ale to byla taková nějaká
2: zvěře.
5: To je dávno, ale že? To je dlouho.
2: Jestli
5: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem
1: přemýšlel.
5: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
5: Ano.
2: Tak kde vás moc zdravím.
5: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
2: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
2: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
5: Pro vás,
1: a tak
5: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: No, co to hulákáš? Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám?
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kde jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Tam zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedni, jak tomu můžu.
7: Vidělej.
6: No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když
7: do
6: opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
6: Hrrko, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
7: No.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital!
7: No.
6: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a ty to prošli nem půjdi dírce a knoflíku.
7: Poučíne mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: Ale
7: až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bych naskavně říct? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babička jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
7: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
6: A co
7: máme? Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud,
7: no?
6: Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou švihne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Letama chřadne tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brněne, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka?
7: No.
6: Proč jsem přišla, maminka?
7: No,
6: aby nám hlídala děti.
7: No.
6: No tak není, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
6: To je pravda.
7: No.
6: Jak bychom to udělali? No to nesíhnu tohleto, nebude opery.
8: A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
7: Nebo nacpe babičku do skříně, děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
8: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Moravcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale Říšek dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam vstupit teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operám se nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: Zvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a koupíme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavý.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
4: Jak já můžu ztratit?
5: Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 klíčů. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeum. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mi
5: no, to taky.
4: Povídá, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam asi ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se.
5: Držaj.
4: Já ti to říkám, ty máš něco, buď se Ustachovou klubicí nebo s hlavou. Máš takovýhle nesmysl, bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě budu ptát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nechci. Ale trapení.

0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhneme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, 2. To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Patryku, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky hezký i s vámi léta. Posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policie dopadla sériového žháře. V Jemnici dnes začíná historická slavnost Barchan. Vietnamští podnikatelé v Česku budou lépe informováni o nařízeních úřadů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno. Později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy silné. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Sériového žáře dopadli policisté na Vysočině. Podle kriminalistů má 26-letý muž na svědomí více úmyslně založených požárů na Pelhřimovsku a okolí. Zapálit měl například seník u Horní Vsi, ve kterém bylo uskladněno 40 balíků sena. Uvedla to policejní mluvčí Michaela Lébrová.
3: Obvinění se k požárům doznal, jak uvedl, byl ve velkém stresu a požáry zakládal, aby utekl před každodenními starostmi. Po provedení nezbytných úkonů byl propuštěn na svobodu. Případ nadále vyšetřujeme. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.
2: Tradiční historická slavnost Barchan začíná v Jemnici. Městem dnes o 17:30 večer a pak ještě zítra odpoledne projde historický průvod. Součástí slavností budou trhy lidových řemesel, historická krčma, poučové atrakce, rytířská vystoupení nebo večerní ohňová show. Barchan připomíná legendu o králi Janu Lucemburském a královně Elišce Přemyslovně. Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci dnes v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy.
4: Budeme pořádat konference, tam budeme vysvětlovat třeba dejme tomu ET 2.0, vysvětlovat, jak bude fungovat, na čem je to postaveno, jaká jsou tam pravidla, jak se tam mění daňové předpisy. Případně prostě samozřejmě zavedeme i nějakou formu infolinky a tak dále.
2: Vietnamců žije v České republice téměř 70 tisíc, podniká z nich více než třetina. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5 a 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosovou podměrem 2-0 na sety. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Přidá se slabý, postupně mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda traktoru a osobního auta překáží na silnici 354 u Netína na Žďársku. Místem havárie se jezdí pouze jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jaderná elektrárna v Dukovanech poptává nové zaměstnance. Neschání ale zdaleka jen jaderné inženýry. Scháňka je i po běžnějších profesích, jakých řekneme za chvíli a přidáme také události dne v kraji Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Do Čech dorazí silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Postřehy lidí přímo z horkých ulic vy si můžete poslechnout zhruba v 17.40. Asi 1500 lidí by mělo najít místo v budoucí jaderně elektrárně Dukovany 2. Společnost už začala s prvním náborem pracovníků. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla mluvčí společnosti EDU 2 Alice Horáková. K tématu se detailněji vrátíme už za malou chvíli v našem vysílání. Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů, tedy látek na ochranu polních rostlin. Průměrný pokles znečištění za posledních 7 let je až o 27%. Ukázali to závěry pilotního projektu Ministerstva zemědělství a povodí Vltavy, do kterého se zapojilo 18 zemědělských subjektů.
2: Je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření. Bylo to rozšířeno na základě pozitivních výsledků tady ze Želivky i na vodárenskou nádrž Římov, Vrchlice a Opatovice.
1: Učitelé na Vysočině rozdali dnes první vysvědčení. O týden dřív začínají letní prázdniny například žákům základní školy Havlíčkova v Jihlavě. Budova je totiž v rekonstrukci a proto vedení požádalo ministerstvo školství o výjimku z organizace výuky. Novou ředitelku bude mít základní škola Hradská v Humpolci. Od 1. srpna se jí stane dosavadní učitelka prvního stupně Lucie Brabcová. Radnice to oznámila na svém webu. Na škole letos v únoru kvůli sporům s tehdejší ředitelkou podala výpověď skoro polovina učitelského sboru. Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly zaměří i na další silnice, po níž by mohli návštěvníci akce jezdit. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech.
3: To může vést ke vzniku dopravních komplikací a případných delších kolon, a proto apelujeme na všechny řidiče, aby byli k sobě ohledu plní, aby byli při jízdě trpěliví i v té koloně.
1: To byla mluvčí policie Dana Čírtková a to byl také závěr zpravodajského souhrnu dne, který vám představil Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Českém rozhlasu Vysočina dospíval Petr Rzek 17 hodin 11 minut. Víc než stovku nových zaměstnanců schání jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Nechybí jim ale jaderní inženýři, naopak poptávají lidi, kteří umí řemeslo. Například elektrikáře, svářeče nebo strojaře.
1: To je vlastně nerezový potrubí. Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola, pracovní technické kontroly a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
2: Petr Berka pracuje v jaderné elektrárně Dukovany 6. rokem. Ukazuje mi halu v Heřmanicích, kde se vyrábí komponenty do vodní i jaderné elektrárny.
1: Zkontroluje nakupovaný materiál. Čau, Romane. To je vlastně můj pracovník. A vlastně to je první, co my děláme. Děláme u toho vstupní kontrolu, doložíme vlastně, ano, tento materiál je v pořádku, můžete z něho začít vyrábět. V každém úseku jakoby, ty výroby, i vlastně když není svařovací, tak jsme tam. I když se mění výrobky, je na nás závislá o stávkách. Když něco nepustíme, tak bohužel prodlužujeme o stávku. No.
3: Co vás na tom baví, nebo proč jste se to rozhodl dělat?
1: Tak mě vždycky to tahlo k té strojařině, já vlastně mám strojařskou školu jako vystudovanou s maturitou teda. Je tady jako člověk, má to tady obtížný, je to tady velice náročný jako jak časově, tak psychicky, protože ten tlak tady jakoby je, ale i tak se člověk jako zasměje, že jo, jako furt jsou případy, u kterých se dokáže člověk zasmát, je to i pod tím tlakem, musí.
2: V jaderné elektrárně Dukovany pracuje zhruba 3000 lidí. Nejsou to jen vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Elektrárna potřebuje i technické profese, kterých je v Česku nedostatek. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
4: Možná je trochu mylná představa, že poptáváme pouze vysoko kvalifikované jaderné inženýry. Velkou a vlastně skoro bych řekla až drtivou část poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
2: A zaměstnance už schání i budoucí jaderná elektrárna Dukovany 2. Jen technických profesí bude pro začátek potřebovat stovky. Z Dukovan Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Regionální stopař Adéla Zachová dnes zavítala do Uhřínovic na Jihlavsku, kde objevila památník českého génia Járy Cimrmana. Teď je přímo na místě a my se s ní za pár minut spojíme.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: V Uřínovicích na Jihlavsku se na zdánlivě nenápadném místě nachází památník, který je věnován fiktivní postavě českému géniovi Jarovi Cimrmanovi. Zhotoven byl už v roce 2018. Kdo a proč vybudoval ale tento památník, tak na to zná odpověď kolegyně Adéla Zachová, regionální stopař. Přeji dobrý podvečer.
3: Krásný podvečer. Já odpovím postupně na ty otázky. Nejdříve na to, kdo tenhle památník zhotovil. Zbudoval ho recesistický kroužek přátel českých vynálezců. Autoři, kteří jsou pod textem na desce památníku podepsáni, jsou dva chataři od Hraničáku, Jiří A. Hudec a Zdeněk Jaroš. Teď odpovím na druhou otázku, proč se památník vybudoval. Text na památníku připomíná událost z doby po roce 1900, kdy měl Cimrman navštívit Uhřínovice s melodramatem Sestry Karamazovy. Když potom po představení v místní dvoutřídce prchal na kole lesní cestou před vzrušenými vesničany, byl zaskočen střevní příhodou, no a při vykonávání potřeby si měl Cimrman všimnout, že zdejší honitbě chybí kvalitní zvěřina, a tak pro ni potom navrhl mechanického zajíce Járu. Toho měl vytvořit brtnický kovář Matěj Prstík. Nápis na památníčku rozebírá i další smutné osudy 120 cm vysokého zajíce při velkém hubertském honu, po kterém údajně bohužel skončil ve spižírně brtnického zámku.
2: Já se tady trochu usmívám, protože je to velmi vtipná historka. Jak tady ten památník vypadá?
3: Využilo se pro něj torzo starého kamenného pomníčku se svolením Jihlavské hřbitovní správy. O povolení k jeho umístění u cesty potom požádali chataři město Brtnici a na pomníčku je nahoře soška zajíce a uvnitř je ještě obsáhlý text s podpisy autorů a obrázkem zajíce.
2: Ještě se zeptám, kde přesně máme pomníček hledat?
3: Najdeme ho u cesty z Uhřínovic k Sokolíčku u okraje lesa na odbočce k hraničnímu rybníku. Je to opravdu takové nenápadné místo, takže člověk musí trošku hledat. A taky ještě dodám, že kolem památníku se chataři od Hraničáku chystají uklidit, upravit terén a rádi by sem umístili lavičku a údajně uvažují o celé stezce, která by zdejší Cimrmanovo působení mapovala.
2: To vypadá zajímavě, takže kdo už teď přemýšlí, že vyrazí se podívat, tak určitě to bude stát za to. Regionální stopař Adéla Zachová nás tentokrát zavedla do Uřínovic na Jihlavsku, kde je památník právě českého génia Járy Cimrmana. Děkujeme a naslyšenou.
3: Já také děkuji, hezký podvečer.
2: A pojďme dál. Prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová Petrofová byla dnes hostem Joži Koláře. Velmi zásadním komponentem celosvětově známých hudebních nástrojů je také dřevo z Vysočiny. A podrobnosti uslyšíte už za pár chvil.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám pohodový podvečer. Dohrává Liza Stansfield. A my se teď podíváme na klavír. Hotový klavír se skládá z několika tisíců součástek. Velmi zásadní částí je dřevo. A k výrobě se ideálně hodí to z Vysočiny. Více teď poví Zuzana Cerelová Petrofová ze společnosti Petrov.
1: Ano, je to tak. Vysočina, tak jak je krásná, tak má i krásné lesy. A dokonce, když se o ty lesy někdo umí dobře starat, tak to je pro nás výhra. A například pan Hrabě Kinský a celé jeho tým se skvěle starají o lesy na Cigaji, na Žďárskou a tam teď vlastně máme ty nejkrásnější rezonanční smrky, které zrovna tam jsou rostlé například 160 let. Takže to je úžasné. A my,
2: jako vaše firma.
1: Jo, jako naše firma, proto jsme udělali společně i výstavu s panem Konstantinem Kinským tehdy v Národní technickém muzeu k našemu 160. výročí, že jsme tam skutečně našli ten strom, který je rostlý 160 let. Ta výstava probíhala rok, byla krásná a dneska jsme ji vlastně částečně přestěhovali do Hradce Králové naproti muzeum Východočeského kraje, no jak se to jmenuje. A takže kdo budete chtít, tak můžete naši historii a právě i průřez tady tím krásným smrkem 160 let rostlým vidět v našem novém muzeu.
0: Zítra je sobota, což znamená, že vás v našem vysílání po 11. hodině čeká souhrn toho nejzajímavějšího, co rozhovory s hosty Dobrého dopoledne v tomto týdnu přinesly. Kompletní záznam si můžete poslechnout na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. A protože Vysočinu, stejně jako zbytek republiky, zasáhla vlna veder, vyrazili jsme také do ulic. A jak se lidem v takovém počasí ochlazují, na to jsme se ptali a odpovědi přidáme za pár minut.
3: Den v kraji.

0: 17 hodin 39 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Teploty atakující tropickou třicítku předpovídají meteorologové na nejbližší dny i pro kraj Vysočina. A jak se lidé před horkem chrání? Na to se ptali studenti žurnalistických oborů jihlavských středních škol na praxi v Českém rozhlase přímo v ulicích obyvatel města.
1: Být venku v přírodě, nejlépe třeba v lese.
2: Tak asi třeba jako písničky, nebo jako si nějak odpočinout v tím týdnu, nebýt jako moc přepracovaná a třeba jako jít ven s kamarádama a prostě si pročistit hlavu.
3: Asi nějaké jako osvěžení, nějaké jako pití nebo tohle, pak jako takový jako bazén někdy jako taky.
4: Asi být vevnitř, chodit moc ven, nebo jako občas jo, ale pak když je už večer, protože už není taký vedro.
5: Během horkej dnu, já mám teda radši chladný počasí, takže asi strný pivo přímo.
6: A stín. Zalíst si do stínu, já úplně léto nemusím a asi samozřejmě chladnější nápoje. Venku na zahrádce s dcerou a nebo případně na nějakém koupališti.
7: Bohužel u maturit, takže jsem od rána do večera u maturit.
0: Tak hlavně, ať to všechno dobře dopadne, to letošní léto, a ještě za chvíli přidáme aktuální informace o počasí a na co se připravit o víkendu.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin, 47 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina. Den v kraji pomalu končí, ale pojďme se ještě podívat, jak to bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Petr Hruška. Já přeji dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Pojďme se podívat na teploty na Vysočině. Jak se nám v tuto chvíli pohybují a jaké panuje počasí?
2: Stále jsou velmi vysoké, většinou je to 29 až 32 stupňov, Třebíč dokonca 33 stupňov Celzia. Ještě len tak před pol hodinkou jsme dosahovali maxima, protože teraz jsou velmi dlhé dny, takže bývá to až takto k večeru. K tomu skoro jasná, alebo někde už i jasná obloha a fúka nám slabý, případně někde mírný větor južných směrů.
0: Je horko, co nás čeká večer a v noci? Něco se změní, nebo to zůstane tak, jak to je?
2: Příliš se toho nezmení, celkom taká kludná noc, jasno alebo skoro jasno, minima 20 až 17 stupňov, v údoliach lokálně 15 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý juhovýchodný.
0: Co nás čeká o víkendu?
2: Čaká nás veľmi teplé a dusné počasie. Zajtra zo začiatku slnečno, jasno alebo skoro jasno. Potom v priebehu dňa sa bude postupne vyvíjať kupovitá oblačnosť a popoludní a z nej sa lokálne môžu vytvoriť prehánky a búrky. No a v tých búrkach je potenciál, že môžu byť i silné. Hlavným rizikom sú prívalové zrážky, ktoré sa môžu lokálne objaviť, prípadne i krúpy a silné nárazy vetra. Sú to len lokálne záležitosti, ale každopádne môžu byť i také nebezpečnejšie, hlavne kvôli tým prívalovým zrážkam, pretože vodu by to síce chcelo, ale v takých prívalových už je to príliš toho. No a najvyššie teploty budú veľmi vysoké, 31 až 34 stupňov Celzia. Podobné počasie by malo byť aj v nedeľu, akurát tá pravdepodobnosť na prehánky a búrky popoludní a večer by mala byť nižšia.
0: Tolik tedy informace o počasí a Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za ně, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Den v kraji končí a po 18. hodině tu budou dechovky pro Vysočinu, dechovky na vaše přání a vy to své můžete poslat už teď přes náš web vysočina.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Humpoleckou školu po sporech s původní ředitelkou povede Lucie Brabcová. Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Maďarský brankář Christian Hedi posílil tým fotbalové Sparty. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy silné. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Novou ředitelku bude mít základní škola Hradská v Humpolci. Od 1. srpna se jí stane dosavadní učitelka prvního stupně Lucie Brabcová. Radnice to oznámila na svém webu. Na škole letos v únoru kvůli sporům s tehdejší ředitelkou podala výpověď skoro polovina učitelského sboru.
3: Lucie Brabcová byla mezi učiteli, kteří v únoru podali výpověď. Kvůli vyhrocené situaci následně rezignovala tehdejší ředitelka Helena Kahounová a škola měla prozatímní vedení. Radnice následně vypsala konkurzní řízení, do kterého se přihlásila jediná zájemkyně. František Jirků, Český rozhlas.
2: České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1 miliardu a 300 milionů a dostane se tak na úroveň příjmu z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o další 400 milionů. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložili předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Vyšegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka, Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po ukončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
4: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
2: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Sport. Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý gólman přichází z West Hamu, naposledy ale působil na hostování v klubu NTK Budapešť. Pražené o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Přidá se slabý postupně mírný jižní vítr, který přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: A zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 na 83. kilometru za Koberovicemi. V pravém jízdním pruhu tam stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je tu páteční podvečer, krátce po 18. hodině. Začínáme s dechovkami na vaše přání. A číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete využít a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Máme tedy pátek 19. června. Svátek má Leoš a také Leo. Přejeme tedy jen to nejlepší a teď už pojďme hrát na úvod pro vás. Hraje Strahovanka U potůčku.
1: Dechovky pro Vysočinu.

0: 18 hodin 7 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, dechovky na vaše přání. Já ještě připomenu, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo můžete také poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A na číslo 22 155 49 99 se dovolal Honza z Brna, kterého také vítám v našem pořadu. Honzo, ahoj a pověs nám, komu zahrajeme.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem dneska písničku s Vysočankou dechovky pro Vysočinu. Vysočanka nám bude hrát příští týden v Jihlavě v rámci jihlavských čtvrtků dechovkových, tak bude to určitě super a písnička bude pro tebe a pro ty moje všechny kamarády od Batelova až po Lanžhot. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Leceksovým do Skály, Lídě do Kališť, Lubošovi do Sedlejova, Verči Marii do Pelhřimova, Joškovi do Herálce a prostě všude tam, kde jsou ti kamarádi moji dechovkoví, je nás nějak moc, takže oni určitě vědí, o koho se jedná.
0: Já myslím, že určitě a také posíláme písničku do Brna. Pěkně si to užij, měj se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Já si užívám v práci, Liduško. Děkuju, naslyšenou, naviděnou, ahoj.
0: Ahoj a ať to rychle utíká a tady už je Vysočanka.

0: Vysočanka dozněla v našem vysílání a já už se tady věnuju také Jardovi Začic, který se dovolal. Jardo, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, Liduško. Já vlastně posluchačům řeknu jednu věc. Dneska začíná vlastně v Telči historická slavnost Jemický Barchán a je to vlastně jedna z nejstarších historických slavností ve střední Evropě a protože tam jsou i dechovky a dneska už je pochopitelně pozdě, protože vlastně v tuto dobu tam už hraje telčská dechovka, ale nicméně zítra o 10 hodin tam bude hrát Valdoufinka, takže 2 hodiny dechovky, to bude na velkým podiu vlastně tam u zámku, v sadu vlastně, v zahradě a potom v pondělí ještě jsou takový dozvuky a tam bude hrát Voniška teda z Moravy a to je vlastně už mimo program, to je vlastně to, co jsem říkal teďka, ty dechovky, tak ty jsou vstup volný vlastně, v pondělí potom se už platí, a nicméně cena je tam symbolická 140 korun, tak to myslím, že nikomu neuškodí a nicméně si myslím, že ta Vonička je doopravdy výborná dechovka, já si myslím, že několikrát na tom šrágru a jako neskutečný, jako, takže doporučuji teda, vřele.
0: Ano, určitě a děkujeme samozřejmě za pozvání. Spousta z nás bude chtít někam vyrazit o víkendu, takže jen tak houšť, aspoň víme, co budeme dělat. A komu pošleme písničku, Jardo?
1: Písničku, Liduško, pošlu, protože dlužím. Pošlu to Verče a Marii Podřimová. Joška Dohrát se mi taky nechával zahrát. Honza ten tam taky teďka telefonoval, tak to dám taky pro Honzu a písnička bude taky pro tebe a zase doufám, že se někdy zase uslyšíme, Liduško.
0: Já taky.
1: A uvidíme ještě možná spíš.
0: Já taky doufám, Jardo, jsem rád, že jsi se ozval že, a přeji hodně zdraví, ať se daří. A jen
1: já tobě taky, Liduško, přeji hodně zdraví, protože zdraví to je důležitý a vidíš, bavili jsme se o tom vlastně mezi písničkou, že jo?
0: Ano.
1: Když to zdraví není potom, takže je to potom složitý a komplikovaný, no.
0: Přesně tak. Takže i pro všechny nemocné zahrajeme telčskou dechovku.
1: Ano, i pro ty nemocné, přesně tak, ano. Liduško, měj se hezky, ahoj, naslyšenou.
0: Ahoj, naslyšenou a hezký poslech. Ne, prosím tě, ne, hraje právě teď telčská.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybrala také Verča Spelřimová. Také vás zdravím a vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidunko. Moc děkuju, že jste mě vzala do vysílání a já bych prosila dneska zahrát, protože jsem se včera nedovolala k svátku pro pana Milana Kyselu Počátek. Skvělého přítele a kamaráda. Milý Milánku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně pevné zdravíčko, štěstí a lásky. A bude to písnička, na které jsme se domluvili a tomu přeje klub důchodců, který se schází každý týden na zámečku v Pelřimově a za všechny to napsala Verča z Pelřimova. Mnohokrát děkujeme za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se pěkně a hezký zbytek.
1: Taky děkuju moc.
0: A tady už je Vysočinka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, a napsala nám ale také paní Jarka, která už včera prosila o zahrání písničky Orchidejí pár. Nepovedlo se to, ale dnes hrajeme i na vaše přání a máme tu Rožmitálskou venkovanku.

Pojďme na další písničku v našem dechovkovém pořadu pro Vysočinu. Prosím vás o píseň Vínečko jak višňa pro mého bratra Leoše Láníka k svátku. Hodně zdraví, přeje Richard a děkuji vám, paní redaktorko. Tak nemáte vůbec zač, my také přejeme hlavně hodně zdraví, ať se daří vůbec všem, kteří dneska něco slaví, anebo jen tak zkrátka pro dobrou pohodu. Teď hraje Novovešťanka.

0: Pojďme na další písničku v našem pořadu na Českém rozhlasu Vysočina. Teď vybírá také Vítek Střebíče, který už má teda respektive vybráno, takže komu pošleme písničku, Vítku, já vám také přeji. Pohodový pátek.
1: Pohodový pátek, zdravím všechny přátelé Dechovky, zejména Kvajzrovi z Lopatova, pro který je taky písnička. Potom by to bylo pro mýho bratra Milána. Ten měl včera svátek, takže všecko nejlepší, hodně zdraví. Malej Víteček měl v pondělí taky svátek, synek můj, takže všechno nejlepší a hodně zdraví. No a pak by to bylo pro manželku, pro maminku, pro paní Lídie a pro všechny, kterým nenechá nikdo zahrát a pro dědu Svobodu do nemocnice, ano.
0: Výborně.
1: On je tady v Třebíči v nemocnici.
0: Tak přejmeme brzké uzdravení.
1: Na oddělení.
0: Hlavně, ať je to rychle všechno v pořádku.
1: No tak určitě, přeji. To si přejeme všichni, tak.
0: Tak jo, Vítku, já moc děkuji za zavolání. Také
1: nemáte
0: ještě
1: za to.
0: Jednou. Hezký
1: já děkuji,
0: poslech.
1: Že jste mě vzala.
0: Nemáte vůbec zač. A jdeme na to. Hraje Veselka.

0: A zase nám to krásně odsejpá v tom našem dechovkovém pořadu. Jako vždycky 18 hodin 36 minut právě teď a na telefonu také Jenda z Luk nad Jihlavou. Jendo, také přeji dobrý poradce.
1: Zdravím Rádio Vysočina. Teď bych nechal zahrát holkám do Bytovčic Jarce Hlávkovi do Jihlavy, Ružence Bendovi do Bytovčic, Haně Krymláčkovi do Bytovčic a Mařenke Neckařovi, že jim přeje hodně štěstí, zdraví Mírek Karbáš a Jenda Smejkal. Děkuji za vysílání a měj se hezky, Libie, ahoj.
0: Já taky děkuji a nápodobně hezký zbytek páteční a pohodový víkend přeji. Ale teď už tady máme Lučanku za tou naší stodoličkou.

0: Lučanka dozněla na Českém rozhlasu Vysočina a nahradí Doubravanka už za chvíli. Přáníčko, teď máme s Marií Spelhřimová. I vám přeji pohodový pátek.
1: Vám taky, Lidunko, a všem posluchačům, a prosila bych nechat zahrát pro Verče jejího přítele, v Lidušku do Kališ. Teď bych chtěla ještě taky Jendovi do své pravic a Pepovi do Jihlavy, Pepovi Zelenýmu, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic a Mirkovi a Věře do Batelova. A těm našim muzikantským, jak se s nima scházíme, těma dechovkovejma těma, snad se už sejdeme teďko ve čtvrtek v Jihlavě na náměstí. Snad už nám to vyjde. Tak se zase budeme těšit. Taky pro vás, Lidunko, a děkuji moc, že jste mě vzala do vysílání. Děkuji mnohokrát.
0: Já taky moc krát děkuji, mějte se krásně, Marie, a písničku si samozřejmě také užijte, kterou jste vybrala, a to je V zahrádce pod jasmínem.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a já plním samozřejmě další přání na zavolání také panu Milanovi z Nevcehle, který se k nám dovolal. Tak Milane, povídejte, komu necháme zahrát.
2: Dobrý den, paní Lidie, zdravím vás i všechny posluchače tohle krásného pořadu, jak každý říká, ale je to pravda. Takže bych rád nechal zahrát tentokrát zase Lubošovi, ale jeho bratrovi, protože to je tak šikovný člověk, ten udělá, co vám na očích vidí a bez jakého mrknutí dokáže všechno udělat, to až člověk kouká. A takže bych zahrál jemu kamarádu, jemu bratrovi Jirkovi, no a nechám zahrát. Paní Lidie, taky vám, protože já hezky přeju všem, posílám písničku na vás, jsem vždycky zapomínal, tak teďko jsem se na to vzpomněl, tak musím nechat zahrát i vám.
1: To je
2: a manželce, aby to víc nebylo líto. No a všem kamarádům, přátelům a známým, co jako tohleto poslouchají tady v našem okolí, i vlastně i v dalekém okolí. A tak by to byla písnička Vesničko moje milená.
1: Je připravená, takže si to v Nevcehli krásně užijte.
2: Výborně, děkuju vám moc.
1: Nemáte
2: vůbec. Mějte se hezky v tomto bedru, co budete dneska večer dělat. To teda, a to už bude, potom už bude chládek asi, až se vrátíte domů.
1: Ano, já pojedu domů a protože mám kamenej barák, tak se tam zavřu. No, a to je taková ta přírodní klimatizace. Tam to bude dobrý.
2: Tak to nějaký den potrvá.
1: No, je to tak. Já doufám, že to nebude tak horké. Milane, mějte se krásně, ať se vám daří a mějte se.
2: A já vám přeju hezký zbytek dne a všem přeju krásný večer. Děkuju.
1: Naschledanou, naslyšenou a pojďme hrát, tady už jsou Záhořané.

0: další písnička už je na řadě a já mám na telefonu teď také pana Josefa Změřína, který se k nám dovolal. Vás také vítám v našem pořadu a povězte tedy, pro koho budeme hrát?
1: Tak dobrý večer, já bych chtěl poslat písničku všem organizátorům zítřejšího srazu kočárku a projížďku kočárku po Měříně. Koná se to na Modrém statku. Je to od 13.30, ta projížďka trvá asi hodinu a pak je prohlídka na Modrém statku různých kočárků. Můj kočárek malinký, který jsme opravili, je 90 let starý, takže je to značka Bohemie a dokonce je i pérovací. Takže přijďte se podívat a nějakou písničku paní Lidie vybrala, takže už se těším.
0: Já doufám, že potěší právě a samozřejmě pokud si někdo udělá čas a je z okolí Měřína, tak určitě zavítejte. Já si myslím, že takováto výstava bude stát za to a navíc může přilákat třeba i pamětníky. Takže já děkuji, pane Josefe, mějte se krásně, ať se daří a budu se těšit na slyšenou příště.
1: Já taky děkuji a doufám, že přijedete se podívat.
0: Přijedu a jedeme taky teď kočárem. Mějte se krásně.
1: Tak se těšíme. Naschledanou.
0: Naschledanou.

No a ještě plním poslední přání, které se nám tedy vejde do našeho pořadu. Prosíme o zahrání písničky Skleničko, ty skleněná, pro dobrou pohodu, pro všechny posluchače, pro vás do studia. Děkuji, Láďa. Tak samozřejmě písnička už je tady, je tu Jožka Černý a já se těším zase příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Farmáři v okolí vodní nádrže Švihov používají méně pesticidů. Policie pátrá po primátorovi Karfine Wolfovi. Filip Salač obsadil v obou trénincích velké ceny České republiky ve třídě Moto 2 druhé místo. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy silné. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů, tedy látek na ochranu polních rostlin. Průměrný pokles znečištění za posledních 7 let je až 27%. Ukázali to závěry pilotního projektu Ministerstva zemědělství a povodí Vltavy, do kterého se zapojilo 18 zemědělských subjektů. Pokračuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
2: Je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření. Bylo to rozšířeno na základě pozitivních výsledků tady ze Želivky i na vodárenskou nádrž Římov, Vrchlice a Opatovice.
0: Farmáři dostali finanční kompenzace zhruba 50 až 60 milionů korun ročně. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle jeho náměstka Lukáše Rašika ze SocDem je Wolf na dlouhodobě plánované dovolené. Podle policie se primátor podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá, nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamás Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010. Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 čtyřletých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dřív.
1: Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou trénincích velké ceny České republiky ve třídě Moto 2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že ještě cítí rezervy.
3: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaký mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a já chci to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne už oblačno, později se mohou vyskytnout lokální bouřky a přehánky, místy i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, přidá se slabý, postupně mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v brněnském směru, dálnice D1 na 151. kilometru na úrovni Jabloňova. V pravém jízdním pruhu tam stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba lyžiny s tvrdým i nebo lyžiny s měkkým i. Ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, v kterých by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty lyžiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: lyžiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco lyžiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují lyžiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: Ba, takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem lyže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz lyžiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo lyžiny, lyžina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i lyžiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se
1: dolů,
2: od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout z něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat. Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemu si jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší. Díky Dagmar Magincové, děkuji vám.
2: Já děkuji vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra, hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplachá, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: O světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no.
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná.
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá
0: jako
3: otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké

0: oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdlová, Patrik rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veselé a zdraví.cz, co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana.

0: Píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu oči, neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu, ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
1: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce, vládně řečeno, smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
0: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji
1: tohle. Jakou mám barvu,
0: tohle,
1: paní doktorko?
0: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
1: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonny M ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistojní makulární edem na sítnici.
1: Ano.
2: Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký
1: ano.
2: Světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: pod vám děkuji za za
1: ano,
2: odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo čím, být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to
2: ne,
1: může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdemlová. Přešaltujeme na další telefonát. Číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte
3: ne,
0: si rádio.
3: Já už mimo.
1: Dobrý.
0: Dobře.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu.
1: Ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: vidím,
3: se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Snad jsem

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No,
1: ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapu, nebo tak.
2: No, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořádně a záněty vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako
3: to
2: celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo, ty slzy a všechno.
2: Nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad,
2: dobré,
3: na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sítnice protržená a chtěla bych jsem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojujou čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to ale takhle nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no, může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečné povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují. Čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu. Antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku a počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech místy přehánky i bouřky, maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
4: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
5: Úroda bude určitě slabší, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Roxany Svinejová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní svaž mě Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, z tu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusu nové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry máry a nahrávka v cíli.

Wasting One on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Ve tmě dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Písně, které šofér znal, za to, že nás vzal, jsme hráli dál, nás potom vzal za jiný vůz.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Klasika Krise Christopherson a Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak ji kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Ve tmě dál cesto má a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou z očí sny a stvá,

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno. Během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor, všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohudík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohudíky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí. Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě. No ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrývač.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jásá. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlík.

0: taky škůd, no, no, jako v posvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
0: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
0: No jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
0: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
0: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
0: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
0: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. No. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
0: No to jo, to k Flekům Strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám,
1: ale... V závěti odkázal váš pan Strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Weirchi. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu, ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale vrát si ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
0: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožral a na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
0: Nemá?
1: Ne.
0: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu Fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan Strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl, on nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
0: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
3: Na. Koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
0: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
3: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
0: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
3: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
0: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
3: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
0: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
3: To se divím.
0: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo Štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
3: No, tomu se ani nedá věřit.
0: Jo, jo.
3: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
0: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
3: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štět, jde.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
0: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo.
3: Jak to mluvíte s panem notářem?
0: Tak co se
3: prosím, vy nebo křipíte.
0: Ale vy ho nechte, ať to dovolíte všechno, prosím
3: vás. Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
0: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
3: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
0: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
3: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
0: Okamžik.
3: Úředně to, prosím.
0: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
3: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
4: 200? Ne. Drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: a já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
2: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
2: Ano, přibyly úroky, že?
4: Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
2: Očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí $2.55.
0: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadaň.
2: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
2: Vy mě mluvíte z duše.
0: Já nikdy nešlo o peníze, nikdy.
2: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
2: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
2: Ale nemusíš.
0: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
2: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem? Nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

Dávno musil odevzat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme to už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: to měl, okno,
3: to pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páčit, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nad domů smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. nějakou hypotézu jako detektiv a pana vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma ano. Dogama ano. On jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psu, u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený. Poznám. No
4: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebeče. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, tedy jaksi mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano,
3: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neřítali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se víc. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek vlastně málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhé, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, než tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně? Že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? Ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloun nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství, tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého, jako sebe samého. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bibione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap, ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně. A no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schodkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambíno pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Děkuju.
0: Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat. Uměle ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou, ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání. Nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už odešli, ale pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze svého maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže já jsem uvařila a jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé, paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi, ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá.

0: určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižený, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc, a on tehdy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli. Prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje. A myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, když si nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
1: No vyplácí. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju. Ano. Moc děkuju za zavolání.
0: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
1: ano,
0: daří.
1: Ano, děkujeme.
0: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
1: Přitom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně, a ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tak
0: večer.
1: Tak je posluchačka Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocnou manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škvrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak jo, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju přidáme pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, taktéž vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím s hodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají. Když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já vás taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to pozdě nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no případ by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takový příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání s lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, která jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kotlůrovi už to nešla a nemám možnost si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkají, protože za dlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě krmiva jsem i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: No, nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, což kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala, chrán tě pánbu, jestli ta kočka tady bude jíst. No, co myslíte, že se stalo? Samozřejmě kočka mi přišla domů a přivedla mi teďka tři koťata, jo? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netvech, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeský koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit.
0: Jo, takže jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, ale protože tohle budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A tak
0: jasně,
3: dále.
0: Po zásluze potrestáno, tohle to známe úplně tak všichni. Jo. Moc tak děkuju, tak dobrou noc. Dobrá. A mějte
3: dobrou
0: se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás mile někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí, tak bylo to v té době vašeho mládí lepší anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Hyničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit z hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mně stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tady 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba, a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe. A bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču. Ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a tom, říkáme tomu divadlo. Tak se ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o tobě. Ale dneska, co se mně stalo? Já jsem s sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíká mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. Protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak my si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí. Evidentně jste ho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Zezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes celotu otevřít mi dveře. Já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, chápu.
1: A utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přidáme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím, že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a vydáš vnučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma. A že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Není ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo to, žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já se pohyblívá tím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám... Stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, jsem vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale vy jste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy... Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michal, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no, mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

0: co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalším způsobům hodných pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?
1: All

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám-li do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
1: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, nechala se rozvíst, jo, a uchýlila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že jo, o tu práci, měla pěknou práci a to. A věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka. A věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský
1: útlek. Prostě
0: útlek.
1: Nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo. Ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo. A tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no,
1: a zase chlap nějaký si to odveze a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo, takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám,
1: protože
0: já
1: bez
0: si
1: ní
0: to
1: už by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo, ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama. Prakticky, jo. A také já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce. Ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: to není
0: k věci.
1: Jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo. Ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdo by nějaký na to žrádlo, tak já jsem mi poslala na ten účet, jsem mi poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a vám říkala, že byla klika, že akorát přišla dom, jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od, a že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5500.
0: No zkrátka, je to tak, jak to bývá. To znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde. A ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda. Nikdo to nedělá zadarmo.
1: Peníze zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc a to, že ta lidskost není jenom o penězích. Je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nebyl, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla, co zřekla, že tohle je užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
1: Já bych ji, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
0: kdo co má, to dá.
1: Jinak bych ji poslala víc.
0: Nejde to. Každý máme své limity.
1: No, mě zase soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl tři kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam pět koťat.
0: No gratuluju.
1: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní vysela.
0: Ježiš.
1: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
0: Paní, mají dobré
1: paní
0: srdce.
1: Paní má s manželem mají 7 holek, 7 dcer.
0: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní.
1: Odvezla.
0: No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
1: Tak mějte se hezky a naschle.
0: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché, obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně z Ústí na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žamberecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takový třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, čí ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, čí ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě, jako vyloženě v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslil, že to si, my jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhovoval, to byl teda starší pes.
0: No, no, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, když si na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to zhruba asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti.
1: Rádio, na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosila jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude letat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuju.

0: A pak se balutě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo. A do dneška ho mám schovanýho a už je to sakra dlouho.
1: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
0: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
1: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
0: Jo, a to jsem dělala od 11 let, jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho, ale na mě každý kašle.
1: Jo, v obráceně to nefunguje.
0: No.
1: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu, teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
0: No já jsem už dopadla, že jsem na vozíku teď. No ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už
1: no,
0: hotová.
1: Stalo se... Člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
0: Ano, ano.
1: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
0: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Kde to mám další příspěvky, třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma, já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta, horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili a kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pár mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici? Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaprat pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo. Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád vlaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejde.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti mají několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řečení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také pro grázly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Vhodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl, vlastně v své podstatě velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec. Žádný prospěch, nic. Prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat. A ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju. Děkuju moc. Bylo to sympatické. Bylo to fakt milé poslouchání. Ať se daří. Děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval. Já bych věřil.
1: No, není to tak mnoho, no. Já se to zvládnu.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval. No.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě, na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak, kdo bude další?

0: No, do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Trýt z Žamberecka.
0: Ano, zdravím. Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg.
0: Jo, je Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás. Ještě jednou pověste. Lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, kdy jsem tu svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova. A nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku. A co myslíte, už se nic neozval. A byl to takový zloděj, cestovatel a takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopařovi nikdy peníze nedám, i kdybych tý nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát a nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale... Není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí a jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak, nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být, člověk nemá jenom sebecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě.
0: Děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. A ano. Já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku. A pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. Člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitové tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voli. A teď jdu do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý. A najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popelář. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popelář, ale je vidět, že jste hodný člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no,
0: sám
3: o sebe. Prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda.
0: No chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou věci.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a platit bude. No, dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi, je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i nad vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macron, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macron.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment.
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment. Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost. Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
1: ano,
2: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy usedíte. Ano. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
4: ne.
3: nebo snad sousedé něco
4: ne,
3: namítají?
4: Jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletově já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No, prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
5: velmi
3: vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
3: Ale drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, jako škopek.
3: Škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysazuje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
3: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mých kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem co jsme si, to jsme si.
2: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a zase varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že?
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si vše
3: Forst,
4: píšu.
3: To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda bych potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu.
4: Žalobu.
3: No, velice rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme otrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila?

0: Praze jedno pokojovým, samozřejmě ano. Šel na postovnu, já do jeho bytu.
1: Vy jste do jeho bytu.
0: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství. Jo. A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
1: Ano.
0: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsia se z postovny rovnou do kamrdlíku.
1: Chápete, no jo, to jo? Je ten důvod k rozvodu?
0: Ne, no vůbec ne.
1: Ne.
0: No tak mi tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta, jo. Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
1: To je pravda?
0: No to je pravda, no s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
1: No s tím kozlem je to pravda.
0: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
1: ano.
0: Promiňte, že to tak řeknu,
1: ano.
0: Ale víte, jak páchne kozel?
1: No to ne.
0: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
1: Ach.
0: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlenko. Buď kozel, nebo já, neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, podojí, prosím, ten rozvod.
1: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
0: No.
1: Doufám, že šťastného manželství.
0: Myslím,
1: že jste překonali různé bouře,
0: no.
1: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty, taková jednoduchá věc,
0: no.
1: Maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně
0: no.
1: A máte zachráněno manželství.
0: No, paní doktorko, no. Se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil do

0: Zajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
1: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
2: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
1: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
2: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano, tedy.
1: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy. Připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
2: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
1: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka, jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
2: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech. Jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně. Jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem jí úplně zářila, že jo. Konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bal těch svých 5 švestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství. lidově řečeno, neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
3: No, buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
4: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necítím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
3: Máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
3: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
4: Jo, v poradní kance.
3: Poradní kance a na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu, v rozvodovodu.
4: Vy jste v rozvodu?
3: V rozvodovodovým,
4: no tak jo. To já ani nevím.
3: No jo.
4: No jo.
3: A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký od lože?
4: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
3: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
3: No z manželčiny, to víte z mý, ne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo, no jo, no jo.
3: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
4: No jo, no jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
4: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že jo?
4: No,
3: co jiného by to mělo být, že
4: no, jo? Tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
3: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
4: no,
3: že
4: jo?
3: Ale to už se nedalo vydržet.
4: Prosím, no. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
3: Mně, jo.
4: Mezi váma nehraje.
3: No tak tady vidíte, co lidi nažmanějí,
4: no,
3: taky.
4: No,
3: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
4: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
3: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
4: Aspoň no. Tady vidíte, co se mezi lidma říká.
3: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
4: Vaše manželka žádlí?
3: Žádlí, no představte si žádlí.
4: Děte?
3: No.
4: A to žádlí jako bezdůvodně?
3: Co?
4: Jestli žádlí bezdůvodně.
3: Bezdůvodně?
4: Jo.
3: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
4: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
3: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct na takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
4: Jo.
3: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
4: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
3: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
4: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
3: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
4: A na co si stěžuje? Vaši?
3: Furt si na něco stěžuje.
4: Děte?
3: Pořád, no.
4: Pořád. A na co například?
3: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
4: Děte?
3: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
4: Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
5: Na Jary, to taky no. Není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
4: Prosím vás, 10 Hennessy?
5: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
4: No a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
5: Ale chce na mě pořád jen peníze.
4: Peníze?
5: Peníze, peníze, nic než peníze.
4: Děte.
5: Može peněz na mě chce pořád.
4: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
3: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
4: Dívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
5: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
4: Vaše paní... Po hospoda?
5: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
4: Děte.
3: No jo.
4: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
3: Ale ne, ona mě hledá.
4: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
5: U mě, jo?
4: Já?
5: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
4: Ale no tak,
5: já vám to
4: pane
5: vůbec
4: Carbo,
5: vyprávím.
4: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
5: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
4: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
5: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
4: No?
5: Já za to nechci vůbec nic.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tak s tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě,
2: no.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si.
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec. Paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, no, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale no, se, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedivím.
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.